0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Porový čtvrteční podvečer všem rokeři a rokerky. Ze studia Rádia Čas Rok se vám hlásí z Bavoš. Máme pár minutek po 19. Startuje nám další pravidelný pokec zvaný Backstage. Odchytli jsme další partu v rámci letošních Masters of Rock. No a úvodní song už naznačí, o co jde, protože mými hosty jsou pánové z kapely Vojvod. Tak pohodový podvečer, dobrý poslech a ostrý zvuk.

0: Úvodní muzika je za námi a my se vrhneme na pokec, který jsme pro vás natočili v červenci ve Vizovicích. Parta, která se sešla nejenom u mikrofonu, ale i u kamery, byla trošku pozměněná, protože součástí byl taky Erik, současný zpěvák, nejenom v rámci vystoupení. Proč pak to?
1: Well, I'm not the original singer. I was kind of asked me.
0: Kluci mě oslovili, protože Snake musel řešit nějaké věci a nemohl tohle turné absolvovat. Nechtěli ho ale rušit, a tak se mě zeptali, jestli bych měl zájem. Samozřejmě, že ano, takže jsem tady ve Vizovicích a pomáhám jim. V 90. jsem ve Vojvod zpíval a zároveň hrál na baskytaru. Jsme taková rodina, takže je celkem skvělé být zase tady. Díky, pojďme dál. Kapela Vojvod existuje už dlouhá léta. Zkuste nám, pánové, popsat nějak historii a kořeny vaší kapely.
2: Snake joined in January 83.
0: Snake se k nám přidal v lednu 1983, takže oficiálně bych řekl právě rok 83. Jsme tu už několik desetiletí, máme za sebou spoustu alb, vyprávět celý ten příběh by bylo opravdu nadlouho. Koncertujeme a nahráváme už 43 let a byla to určitě nádherná cesta.
2: And a wonderful journey, really.

0: Další muzika v rámci projektu Backstage, tentokrát je s kapelou Vojvod, je za námi a my se opět vrátíme k muzice, nebo spíše k povídání s kapelou. Byli jsme ve Vizovicích. Je podle vás na českých fanoušcích něco výjimečného? Zhodnojte to.
1: There was a lot of smiles.
0: And we enjoyed... Viděli jsme spoustu úsměvů a opravdu nás baví sledovat, jak si lidi koncert užívají, poslouchají hudbu a reagují na ně. Pamatuju si, že jsme tady hráli tak možná před 15 lety a mám pocit, že od té doby festival ještě vyrostl, je větší a snad ještě lepší. Lidé jsou to opravdu otevření, hraje se tu spousta různých žánrů, různých kapel, lidi si to užívají. I když je obrovské vedro, pořád stojí a hýbou se. Dokonce tam rozjeli i mošpit, lidi křičeli a tleskali, bylo to úžasné, rozhodně se nám tady líbí.
1: Screaming and clapping, it was wonderful. So we love it here.
0: Pánové, zkuste tak trošku pojmenovat v podstatě svůj vlastní hudební styl, který hrajete.
2: At first trash metal and then power metal, speed metal.
0: Ze začátku nám říkali trash metal, potom power metal, speed metal. Dnes většina lidí prostě řekne, že je to hudba Vojvod. Protože se těžko nějak přesně definuje. Za ty roky jsme ale ovlivnili řadu kapel. Třeba Fear Factory, Meshuga, Gojira, Opeth nebo dokonce Foo Fighters. Takže je to skvělé, že jsme dokázali otevřít dveře i mladší generaci.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok. Čas Rok.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pilka jako hudba, ta pravá roková. A nyní Pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yupi bohaté na vitamíny C, různé druhy, žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti, váha 92% masa 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme skvělou soutěž. Kupte aspoň 2 kusy Pepsi Coly či Mirindy půl litru nebo žádná celá 33 litru a soutěžte o 3x báječný iPhone 17 nebo 20x originální Pepsi ponožky. Více na moje hruska.cz.
3: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Tak jestli by na vás dneska někde podobná melodie vykukovala, slyšeli byste ji někde za rohem, tak se nedivte. Je dost pravděpodobné, že na některých místech tomu tak bude. Tohle je totiž originální znělka ze seriálu Star Trek. A právě dnes je to 60 let od vysílání první epizody v televizi tohohle velkého fenoménu. Takže o tom určitě hodíme řeč, ale nebojte se, že by to dnes bylo jenom takhle po té vesmírné stránce. To se vůbec bát nemusíte. Na rádiu Čas Rok startuje Ostrý budíček a to znamená, že hlavní náplní těch následujících 4 hodin, nejenom těch 4 hodin, bude samozřejmě muzika. Já už pro vás chystám Mil rád Alice Coopera. Dáme si taky Running Wild. No a v první společné hodince zazní také česká muzika, například Witchhammer. Ze všeho nejdříve si ale dáme ranní zprávy, které vypracoval Martin Fabík. Koukneme taky na silnice, takže mu mile rád předávám slovo a vám, Ando, ještě jednou přeji krásné úterní ráno.
1: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
10: Plány velké, ale nářadí chybí?
11: Neinvestujte Majland do koupě.
10: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
12: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v oblasti Moravská Ostrava a Přívoz, ulice na 10. a ulice Gregorova. Kvůli pracím na inženýrských sítích je zde uzavírka a s omezením počítejte i na ulici Rudná směrem Kunčice. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Rádio Čas Rok. Zprávy.
12: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. Minimální mzda v Česku od ledna výrazně vzroste. Zaměstnanci si polepší o 2,5 tisíce korun. Nejnižší výdělek tak bude nově 24 900 korun měsíčně. Změna se týká zhruba 180 tisíc lidí. Podle televize LTV Plus má minimální mzda růst i v dalších letech a do roku 2029 by měla dosáhnout 47% průměrné mzdy.
3: Morava aktuálně.
12: fotbalový stadion v Prostřední Suché u Havířova láká na zajímavou novinku. Zdobí ho unikátní umělecké dílo. Jde o speciální malbu z motivy města, říká mluvčí magistrátu Rozálie Seidl-Pokorná.
14: Areál městského fotbalového klubu v Havířově Prostřední Suché získal novou výraznou výtvarnou dominantu. V rámci českopolského projektu Mural Go zde vznikl soubor velkoplošných maleb, který propojuje sportovní prostředí s charakteristickými motivy Havířova.
12: Otrokovice ve Zlínském kraji čeká proměna prostoru za obchodním domem na Baťově. Od středy tam začne první etapa úprav, která přinese nová parkovací místa, chodníky i bezbariérové prvky. Součástí projektu je také rekonstrukce komunikace, úprava zeleně a přesun stanoviště kontejnerů. Celkem vznikne 21 parkovacích míst. A Prostějov čeká ve středu velké fotbalové derby. Ve třetím kole MOL Cupu přivítá na domácím hřišti Sigmu Olomouc. Utkání se hraje od 18 hodin na stadionu za místním nádražím. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
1: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: zpříjemnil také Alice Cooper. Věřím tomu, že vám pomohl z plechu. Tohle bylo Lost in America, kousek z roku 94. Po něm se pojďme věnovat tomu aktuálnímu datu, tedy 8. září, 251. den tohoto roku. A když to vezmeme z té druhé stránky, tak dokonce zbývá 114 dní, což už teoreticky není mnoho. Každopádně právě dnes začnou plesat srdce některých fotbalových fanoušků, protože nám startuje nový ročník fotbalové ligy mistrů. Koukám na to, dnes je v plánu celkem 6 zápasů a některé si myslím, že budou určitě zajímavé. A ať už to bude utkání Borussia Dortmund proti Villarealu, Manchester City se představí na půdě Porta, ale za mě velice zajímavý souboj, který začne rovněž v 21 hodin, Real Madrid versus Inter Milan. Tohle by mohl být dobrý fotbálek. Je pravda, co se týče madridského klubu, tak ten start sezóny pod navrátivším se José Mourinhem není asi úplně tak ideální. Třeba se chytnou dneska, uvidíme. Když se tak celkově koukám na přehled dnešního dne, i co se týče nějaké té předpovědi hvězd, já jsem teda nezajímal detailněji o data narození některých hráčů, ale jestli by se v řadách Realu Madrid nacházeli někteří narození jako ohnivá znamení, tedy Beran Lev Střelec, tak by to mohlo být dobrý, protože tento den jim přeje rychlému rozhodování. Takže žádné vymýšlení a rovnou to pálit po bráně.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: chlap zavrávorá a vrátí se k dívce, jo? Ta se na něho usměje a pak mu povídá. Zkus to též udělat v hyperprostoru.
1: No tak podobnými vtípky se to tam ano tu a tam hemžilo, samozřejmě mám na mysli seriál Star Trek. Dnes je to totiž celých 60 let od první epizody v televizi tohoto velkého fenoménu a skutečně tím tenkrát započala velká věc, tvůrci ani možná netušili, co způsobili. A vlastně tento svůj status si mohl Star Trek vychutnávat až do roku 1977, než se objevili Star Wars. No a od té doby je to taková velká rivalita. Já osobně takhle, já mám svým způsobem rád i Star Trek, i Star Wars, ale úplně normálně, já to nějak jako neřeším. A proto já se upřímně směju všem, co to jako berou vážně a co jsou schopní se skutečně jako do krve pohádat. Jako to je to věčné Star Trek, Star Wars. Přitom, když se nad tím zamyslíte, tak obě dvě značky jsou poměrně rozdílné, protože Star Wars je přece jenom taková ta pohádka, taková ta sága a Star Trek jako více se snaží řešit takové, řekněme, i ty politické témata, soužití mezi rasama a já nevím co všechno, no prostě je to trošičku jiné. A 8. září právě na počest té první epizody, která byla odvysílána mimochodem Past na muže, v originále se jmenuje The Man Trap, což je trošičku k diskuzi, protože to je epizoda, která nebyla natočena úplně první, ale tak nějak se bere, že je první, protože byla vysílána a bere se to za počátek téhle velké ságy. No, v tomhle se radši nebudeme úplně pitvat. Raději si to můžete užít ten den, můžete si pustit nějaký film nebo část seriálu. Je toho dost a my si ještě dneska později probereme tím, co všechno je vlastně k vidění. Ale že je to fenomén, o tom svědčí ještě jedna věc, a to ta, že má vliv vlastně ze všech stránek. Můžeme to vzít i z té trošičku kontroverzní, protože vlastně Star Trek ukázal jako první polibek mezi bělochem a černoškou v americké celoplošné televizi. Pozor, tady se bavíme o roce 1968, takže na tyhle věci nebyli tenkrát úplně zvyklí. Takže to vyvolalo samozřejmě tenkrát veliké pozdvížení. Ale o tom, že Star Trek fenomén svědčí i to, že se tu a tam dostane do nějakých podprahových věcí, do nějakých jiných filmů, anebo seriálu. Třeba do teorie velkého třesku.
2: Je to velmi snadné. Takže nůžky stříhají papír, papír balí kámen, kámen rozdrtí tapíra, tapír otráví spoka, spok zničí nůžky, nůžky utnou hlavu tapírovi, tapír sní papír, papír usvědčí spoka, spok vypaří kámen a jak je zvykem, kámen tupí nůžky.
1: Já myslím, že je velice jednoduché na zapamatování. Tak si užijte dnešní Star Trek den a já vám k tomu pustím za malou chviličku i další muziku.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
7: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.
9: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček na rádiu Čas rok.

Tohle byly Three Doors Down na rádiu Čas Rock, 4 minutky po 6:30. Co se týče ranních teplot, musím říct, že teda oproti včerejšku to bylo o dost příjemnější, dnes ráno nějakých 13 a to se hned jelo lépe, nebo respektive se šlo z toho baráku do auta lépe oproti včerejších 7. A jak se tak koukám, tak lepší to bude i odpoledne, protože ty dnešní maximální teploty se zastaví až na 32 stupních, na severu a západě také až 29 a v 1000 metrech na horách kolem 20 rovněž sympatické teploty. Takže jak to vypadá, čeká nás hezké odpoledne, navíc hlásí jasno až polojasno, akorát teda na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti může trošičku sprchnout. Ale i tak podle predikcí parádní den, tak netřeba ho zabít někde ve vnitřních prostorách, ale pokud to bude možno, užijte si to venku. Nevíme, kolik takových dní ještě bude, ty předpovědi jsou taky různé. Já doufám každopádně, ať už máte v plánu cokoliv, že se u toho budete cítit dobře a že vám pomůže i další muzika tady v Ostrém budíčku, třeba v podání

0: Rubrika týdne.
1: Nazdar plantážníci. Mám tady jednu dámu, která si po 50 letech na scéně opravdu nemusí nic dokazovat. A možná právě proto je její aktuální album Freedom tak syrové, upřímné, osobní. U všech rohatejch zlaté časy klasik všech klasik jsou zpět. Mládeži, učte se. Díky Suzy. Tohle je síla Quattro. Tohle je rock'n'roll. Tohle je novinka tohoto týdne. Suzy Quattro, Freedom.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
1: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Česká muzika na závěr první hodinky Ostrého budíčku pro datum 8. září 2026. Po 7. hodině se budeme, když jsme u té české scény, trošičku bavit i o jednom českém fotbalovém klubu, protože právě dnes 8. září si připomíná své založení. Víte, o koho jde? Já si myslím, že většina z vás ano, ale pokud ne, nebojte, všechno se dozvíte. A k tomu se můžete těšit na tóny kapely Delane. Billy Talent. No a dáme si taky partičku, se kterou bývá vždy velice veselo. Aylstorm. A projedeme se na Koštěti, protože přesně před 54 lety se taky na obrazovkách proháněla, na plátnech proháněla jedna slavná čarodějnice. Tohle všechno nás čeká po 7. hodině v Ostrém budíčku, ale nejprve jsou tady zprávy.
1: Rok má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Čas rok.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Kde to hoří?
9: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
8: www.hphservice.cz.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Kopřivnici v oblasti Síkorec u kruhového objezdu. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Pozornost se vyplatí v Ostravě v oblasti Moravská Ostrava a Přívoz, v části Cihelní až Mariánské hory a Hulváky. Kvůli sečení a údržbě je zde uzavírka. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Radio Čas Rok. Zprávy.
10: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. Letní čas v Česku zůstane i v dalších letech. Vláda schválila termíny střídání času až do roku 2031. Hodiny se tak budou i nadále na jaře posouvat o hodinu dopředu a na podzim zase vracet zpět. Nejbližší změna nás čeká v říjnu, kdy bude noc o hodinu delší.
6: Morava aktuálně.
10: Moravskoslezský kraj i letos vzdá hod zdravotním sestrám za jejich profesionalitu, nasazení i lidský přístup. Více nám sdělila zastupující mluvčí Miroslava Chleboňová.
11: Moravskoslezská sestra dlouhodobě připomíná práci lidí, bez níž se kvalitní zdravotní péče neobejde. Zdravotní sestry jsou pacientům na blízku ve chvíli, kdy potřebují nejen odbornou pomoc, ale často také podporu, trpělivost a obyčejný lidský kontakt. Právě jejich každodenní práci chce anketa představit veřejnosti a poděkovat za ní. Oceněné sestry budou nově představovány a oceňovány v rámci jednotlivých zdravotnických zařízení.
10: O přízeň veřejnosti se letos uchází celkem 27 sester. Hlasování potrvá až do 20. září. Svůj hlas můžete dát na webu sestra.msk.cz. U Olomouce pokračuje výstavba nového koupaliště. Práce na areálu se teď posunuly k betonování velkého plaveckého bazénu. Stavbu během léta zpomalila tropická vedra, kvůli kterým nebylo možné v některých pracích pokračovat. Návštěvníkům nabídne velký bazén, vodní atrakce i moderní zázemí pro letní odpočinek a sport. Na novém areálu za zhruba 100 milionů korun se podílejí 3 obce. A hokejová Maxaliga pokračuje zítra dalšími zápasy. AS Havířov doma v Gaskontrol aréně přivítá Kolín. Utkání začíná o 17:30 večer a ve stejný čas nastoupí Dukla Jihlava proti Frýdku Místku. Hrát se bude v Horácké aréně. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.
5: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

Já jsem na začátku Ostrého budíčku dneska mluvil o tom, že mohou trošičku slavit fanoušci fotbalu, jelikož dneska začíná nový ročník Ligy mistrů, ale já můžu být i trošičku konkrétnější. Dnes 8. září totiž mohou slavit i všichni fanoušci ostravského Baníku, protože právě v roce 1922 byl založen tento klub.

0: Tak samozřejmě ono to bylo původně pod jiným názvem, jak znají fanoušci SK Slezská Ostrava. Když se podíváme na úspěchy ostravského celku, 5x mistři českého poháru, 3x mistři Československa a zatím jednou získali titul v samostatné české lize. To byl ročník 2003-2004. No a od té doby čekáme. Aktuálně v lize teda taky nic moc, je to 11. místo, ale těch kol je před námi ještě spousta. Kdo se dočkal v roce 2002? Tak to byl Bruce Dickinson, teď to vezmeme od fotbalu trošičku jinam až do velkých výšin, protože právě 8. září 2002 Bruce Dickinson úspěšně vykonal pilotní zkoušky na dopravního pilota. V momentě, kdy tak udělal, tak mohl zasednout a začít pilotovat nejprve Boeing 737, a to na pravidelných turistických linkách mezi Velkou Británií a Evropou. No a poté přesedlal také na Boeing 757 a proslavil se jako kapitán speciálního letadla Air Force One, kterým se svou kapelou Iron Maiden samozřejmě cestoval po celém světě. Ono to všechno samozřejmě má jednu velkou výhodu. Iron Maiden mohli ušetřit náklady za pilota, když takhle náročně cestovali. Ale samozřejmě tohle nezvládne jen tak někdo, takže veliký klobouček Bruceovi, který je podle všeho i velice zdatný pilot.
1: Kdo řídí letadlo?
2: Jeden pasažér, ovšem je to zkušený vojenský pilot, takže není důvod ke znepokojení. Hinchho, převezmi to.
3: Jaké je to letadlo?
4: No, takové velké, pěkně bílé, s červenými pruhy a se záclonkami. A má kola, ale ty se dají zatáhnout.
5: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Každý všední den od 6 do 10.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Hollywood Vampires, ono, když máte dobrý základ, jakožto původní věc od Davida Bowieho, tak se to samozřejmě hraje parádně. Ale my pojďme dál, já tady mám ještě jedno výročí. Dnes je to i 54 let od premiéry naší nejslavnější filmové Čarodějnice. Ano, už takhle dlouho, je to 54 let. Parádní příklad skvělé práce Miloše Macourka a Václava Vodlíčka. Skvělé triky na svou dobu. On taky film stál úctyhodných necelých 4 miliony KČS, ale taky solidně vydělal. Původně byla do ústřední role zvažována třeba Věra Špinarová, ale nakonec, jak všichni víme, si ji zahrála Petra Černocká, pro kterou to určitě byla její životní role. Mimochodem, jestli si pamatujete ten film, tak její tatínek byl netopír. Ona to tam vždycky říkala. Ale nikdy tam nebyl vidět, tak já si tak říkám, co se mu stalo, pane Osborne, nemáte s tím něco společného. Kolem filmu je celá řada zajímavostí, historek, ale i spekulací. Jakože třeba Joanne Rowlingová při tvorbě a psaní Harryho Pottera měla v hlavě právě Saxanu, ale tohle nikdo nikdy nepotvrdil, to jsou takové ty jako rádoby konspirace fanoušků. Každopádně Saxana inspirovala tvůrce k vymýšlení Arabely, to je pravda, ale to už je úplně jiný příběh. Nicméně ode mě tip na dnešní večer, jestli ho chcete prožít tak nějak, řekněme pohádkově, tak si klidně pusťte právě Dívku na koštěti.
1: Přejete si něco?
2: Ne. Šťastnou cestu.
3: No tak co zdržujete, my jedeme světit kostel do Švýcarska. Jeď, vole.
4: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
5: Skvělý zážitek z dnů na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
6: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
7: Čas Rock. Čas Rock.
8: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na Dek.cz.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Naťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
12: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
13: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yupi bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhla 92% masa 100 gramů za 21,90. Nebo přírodní ovocné džusy Graniny různé příchutě 1 litr, již za 42,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy libovolných džusů Graniny a soutěžte o 3x báječné Apple Watch Ultra 3 nebo 20x originální plechový hrnek Graniny. Více na moje hruska.cz.

Buďte zdraví, tady je David Zbavitel. Chcete-li Zbavoš, Metalmania slaví, protože ten dnešní díl má pořadové číslo 300. Chcete slavit se mnou? Tak jo, 7 večer na rádiu, Čas rok o hodinu později na televizi Rebel.

No, ne vždy jsou vztahy mezi některými hudebníky úplně dobré, své by o tom mohli vyprávět mnozí a taky vlastně ti, které jsme slyšeli. Tohle byli Van Halen ještě v době, kdy u mikrofonu stál Sammy Hagar a právě mezi ním a Alexem Van Halenem nejsou ty vztahy úplně jako OK, spíš bych řekl hodně špatné. Už nějakých 25 let spolu údajně vůbec nemluvili a nedávno Alex vůbec poprvé po opravdu dlouhých letech něco řekl k Sammy Hagarovi a nebyly to zrovna slova chvály. Jednoduše o něm prohlásil, že je to idiot. Byla to reakce na jeho knihu, která napsal už dávno, Můj necenzurovaný život v roku, kniha od Sammyho Hagara, a v ní právě vylíčil Eddieho Van Halena v trošičku jiném světle, než byli fanoušci zvyklí, v trošičku v tom záporném světle. Což se samozřejmě logicky Alexovi nelíbilo a proto ta reakce. On Sammy Hagar se potom později za to také omluvil, že samozřejmě kdyby věděl, jak by to s Eddiem dopadlo, tak by možná některá slova volil jinak. No, stalo se, ono samozřejmě potom působí i trošičku napováženou, když najednou to chce vzít zpět ty slova. Samozřejmě těžko říct, já věřím tomu, že ten život v takovém rockovém kolosu, jako Billy Van Halen, tak tohle nezvládne jen tak každý. Nicméně Alex v tom stejném rozhovoru pochválil jiného bývalého zpěváka Davida Lidota za jeho knihu. Ta je prý úplně v pohodě. No, tak vidíte, není bývalý zpěvák jako bývalý zpěvák, ale to už necháme na pánech, ať si to někdy možná vyřeší spolu. My se budeme věnovat další muzice a s tou se můžeme vydat až do dalekého Mexika, protože tady jsou

0: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Tohle byla parádní záležitost podání kapely Trivium na rádiu Čas Rock 4 minutky před 8. úterý 8. září, a když zmiňuji úterý, tak samozřejmě nemusíte se bát, že byste přišli o to, co máte rádi. Tajné úterý i dnes budeme rozdávat 2 lupeny na vybranou akci. Kam to bude, to si ještě opravdu chviličku nechám pro sebe, ale nebude trvat dlouho a vše podstatné se dozvíte. Nejprve, půjdeme na to postupně, nejprve hudební pozvánka, co zazní po 8. hodině. Tak budou to třeba Airfare, které vystřídají také Citroni. Ale mohli bychom to podpořit také nějakou klasikou, takže volím AC/DC. Nejprve však, milé, rád předám slovo do redakce, kde už čeká Martin Fabík a společně s ním aktuální přehled zpráv a také dopravní situace. Vám, Ando, přeji určitě krásný poslech.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
6: Ahoj, tady Sagvan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
8: Vstupenky na dětiraje.cz.
7: Bude vejdán.
9: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Bašce u Frýdku Místku. Na silnici poblíž Končiček u Bašky směr Místek stala se tady dopravní nehoda nákladního a osobního auta. Může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní na Blansku v Kunštátu v ulici Palackého. Osobní auto se střetlo s nákladním. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Radio Čas Rock. Zprávy.
9: Zdravím, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. Autoservisům v Česku chybí odborníci na elektromobily. Školy totiž zatím nedokážou připravit tolik absolventů, kolik jich firmy potřebují. Servisy proto už během studia spolupracují se školami a studentům nabízejí praxi. Po škole jim pak často nabízejí i pracovní pozici.
10: Morava aktuálně.
9: Ostravská zoologická zahrada má nový pavilon pro obojživelníky. Hned u vstupu návštěvníky upoutá výrazná žlutočerná budova, která svým vzhledem připomíná mloka. Domov v ní postupně najde zhruba 40 druhů žab, čolků a mloků. Nový prostor nabídne lepší podmínky pro jejich chov a zároveň návštěvníkům přiblíží život těchto ohrožených živočichů. Přerov chystá bezpečnější a modernější křižovatku. Rekonstrukce světelného řízení čeká ulici Kojetínskou a Husovu a přinese nové signalizační zařízení pro pohodlnější a plynulejší provoz řidičů, chodců i cyklistů. Více dodává Lenka Chalupová z oddělení komunikace.
11: Nová křižovatka bude vybavena modernými LED návěstidly a videodetektory, umožní efektivnější řízení dopravy. Přechody pro chodce získají akustickou signalizaci pro nevidomé, která bude aktivována bezdrátově pouze uživateli se speciálním zařízením. Chybět nebudou ani nová tlačítka pro chodce a cyklisty s kontaktní bezdotykovým ovládáním.
9: Pokud vše půjde podle plánu a podaří se schválit všechny potřebné kroky, mohla by rekonstrukce začít v polovině roku 2027. Zlín čeká další domácí zápas Maxalize. Berani ve středu od 17:30 večer přivítají na zimním stadionu Luďka Čajky Piráty Chomutov. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.
1: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Rádia Čas Rock.
1: Ano, jak jste zvyklí už nějakou dobu, několik týdnů, poměrně fakt dlouho. Každé úterý pro vás máme možnost vyhrát dva lístky na vybranou akci. A to samozřejmě zcela zdarma, takže jste si už mohli užít řadu koncertů, akcí vybraných různých. A to se bude týkat i té dnešní výhry, která tak trošičku vlastně souvisí s tím, co se děje tady vedle za dveřma, za zdí, kde jsou mý kolegové z Rádia Čas, protože už 21. listopadu proběhne v Mustang Aréně mega koncert. A ten letošní bude skutečně mega, bude to velký, protože do Ostravy dorazí švédská legenda Europe. A dva důvody, proč u toho být? Jednak je to evropské turné k 40 letům, vydání legendární nahrávky The Final Countdown, a jednak, a to je možná důležitější, je to jediná zastávka Europe v České republice v tomto roce. A kdo ví, kdy se tady vůbec vydají zase někdy v budoucnu. Takže opravdu akce, na které byste neměli chybět, a díky nám budete mít možnost tam být zadarmo. Abych samozřejmě nezapomněl na ostatní, tak na akci vystoupí i Olympik nebo třeba David Koller. Takže plné odpoledne a plný večer známých hitů, ať už českých, nebo hlavně těch podání Europe. Budeme určitě hrát, ale ještě si počkejte, za malou chviličku se taky můžeme zavzpomínat i s kapelou Europe na jejich legendární desku, ale všechno má svůj čas. Kdy přijde vaše chvíle, na to dávejte pozor, můžete být opravdu kdykoliv.

0: Rock.
1: Tak už není žádným tajemstvím, že dnešní výhrou v tajném úterý jsou dva lístky na megakoncert Rádia Čas, který proběhne už 21. listopadu v nově pojmenované, vlastně abych to nespadl, Mustang Aréně tady v Ostravě. No a hlavní hvězdou tohoto večírku budou švédští Europe, kteří mimochodem letos slaví 40 let od vydání desky The Final Countdown. Pojďme se vrátit do těch 40 let nazpátek. Jednalo se tenkrát o v pořadí třetí album těchto slavných Švédů. Celosvětově se nakonec prodalo přes 15 milionů kopií tohoto alba. A dohromady, nebo přičemž v USA získalo třikrát platinu za více než 3 miliony prodaných kusů. Takže opravdu ono se jedná o nejúspěšnější nahrávku kapely Europe. Mimochodem stejnojmenná titulní skladba The Final Countdown to dotáhla na první místo v hitparádách v 25 zemích světa. Během nahrávání ale poskytli poměrně patálie Joea Tempesta, který získal v uvozovkách silnou alergickou reakci na pečivo, což nahrávání trošičku zbrzdilo a jeho to donutilo trošičku změnit jídelníček. Jinak z téhle desky vyšlo celkem 5 singlů a jeden úspěšnější než druhý. Není to jenom The Final Countdown. Je to Rock the Night, Kerry, Cherokee a Love Chaser. Jestli vám někdy přišlo minimálně v té úvodní skladbě, že těch kláves je možná trošičku moc, tak jste nebyli jediní, kdo si to myslel, protože podobného názoru byl i kytarista John Norum, který s tím výsledkem nebyl úplně spokojen a tvrdil, že klávesy ve finálním mixu pohřbily rytmické kytary. Ale všechno se povedlo, jak mělo, ta deska zní parádně a jeden z prvních singlů, který byl napsán pro tuhle nahrávku, byl právě Rock the Night. Takže si ho můžeme dát, no a za malou chviličku se pustíme do soutěže.

0: Fajnovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days. Čas rok. Čas rok.
2: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na dek.cz.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
8: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
9: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřeší. Více na službě Havlický.cz.
10: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je Rádio Čas Rok.
11: Ostrý budíček na Rádio Čas Rok.
10: Každý všední den od 6 do 10.

0: Rádia Čas Rock.
1: Vracíme se s tajným úterým a mně se líbí, že jednoduché zadání, volejte na výzvu moderátora, asi každý vykládá jinak a ten telefon už tady asi 20 minut zvoní nepřetržitě. No, ale výzva ještě nepadla. Pojďme si to sesumírovat. Dnešní výhrou jsou dvě vstupenky na akci Mega Koncert Rádia Čas, který proběhne 21. listopadu v Mustang Aréně. Hlavní hvězdou Europe, kromě nich taky třeba David Koller nebo Olympic. Máte se určitě na co těšit. No a jestli chcete zadáčo na tuhle akci, tak se mi tady budete muset dovolat jakožto čtvrtí v pořadí právě od této chvíle. Takže přeji mnoho zdaru.
0: Tajné

0: Dash Rock.
1: Tak, velká věc se tady odehrávala, protože ten telefon se dneska poměrně zavařil, ale čtvrtý v pořadí se dovolal Mirek. Čau, já tě vítám ve vysílání.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak, prosím tě, odkud ses mi dovolal?
2: Uherský Brodu.
1: Ale Uherský Brod, to máš trošku daleko, ne?
2: Nevadí, určitě se to vyplatí.
1: Uděláš si výlet do Ostravy?
2: Ano, ano.
1: Ale určitě udělej, určitě si naplánuj více věcí, jak tady trávit čas, ale hlavně nezapomeň, že 21. listopadu tě čeká mega koncert. Mega se těšíš moc?
2: No, určitě, moc.
1: Co ty a Europe, kapela, jak jste na tom spolu?
2: No, poslouchám rádi.
1: Jo?
2: Vyrůstal jsem.
1: A už jsi je viděl někdy v minulosti?
2: No, to neviděl, ale nějaký alba mám doma. Jsou perfektní, no.
1: Jsou a hlavně s nimi budeš moci oslavit 40 let od vydání Final Countdown. Mirku, já ti moc gratuluju. Koho vemeš s sebou, už víš?
2: Manželku nebo kamaráda. Ještě
1: kdo bude hodnější, jo?
2: Ano.
1: Ještě se můžeš rozmyslet do 21. listopadu. Každopádně si to moc užijte a můžeš ještě něco zkázat do éteru.
2: No tak, všichni posluchače zdravím a zkouš si ho štěstí jako já.
1: Dobře.
2: Rádio.
1: Tak jo, díky moc a měj se, čau.
2: Ahoj, děkuji.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

0: Horký žeslíže na vlnách rády a čas Rock Fosterem budíčku. Blíží se devátá, takže si pomaličku můžeme odškrtávat, co všechno je úspěšně za námi. Jedna z těchto položek je Tajné úterý. Dva lupeny na megakoncert jsou rozdány, ale nezoufejte, není to jediná věc, kterou dneska dávám k dispozici. Jak jsem říkal včera, celý tento týden budeme hrát o dva lístky na Ogarfest, který startuje příští sobotu, takže v té následující hodince doženu tento dnešní restík. A někdo z vás se může těšit na dva lístky zcela gratis. K tomu muzika v podání Pain. Dáme taky Blind Channel. Zástupce klasiky Volím v podání Whitesnake. Já vám přeji krásný poslech, pohodové úterý a také si přehled, dáme si přehled zpráv, který přichystal Martin Fabík.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
9: Bude vejdán.
10: Plány velké, ale nářadí chybí?
11: Neinvestujte Majland do koupě.
10: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dampry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
12: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Havířově v ulici Dělnická. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Situace je bez zranění. Opatrnost se vyplatí na Přerovsku v ulici Velká Dláška. Srazila se tady dvě osobní vozidla. Na místě je policie. A pozornost se vyplatí v Brně v oblasti Brno-Žabovřesky. Řeší se zde nehoda tří osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Radio Čas Rock.
12: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. Minimální mzda v Česku od ledna výrazně vzroste. Zaměstnanci si polepší o 2,5 tisíce korun. Nejnižší výdělek tak bude nově 24 900 korun měsíčně. Změna se týká zhruba 180 tisíc lidí. Podle televize LTV Plus má minimální mzda růst i v dalších letech a do roku 2029 by měla dosáhnout 47% průměrné mzdy.
14: Morava aktuálně.
12: Fotbalový stadion v prostřední Suché u Havířova láká na zajímavou novinku. Zdobí ho unikátní umělecké dílo. Jde o speciální malbu z motivy města, říká mluvčí magistrátu Rozálie Seidl-Pokorná.
15: Areál městského fotbalového klubu v Havířově prostřední Suché získal novou výraznou výtvarnou dominantu. V rámci českopolského projektu Mural Go zde vznikl soubor velkoplošných maleb, který propojuje sportovní prostředí s charakteristickými motivy Havířova.
12: Otrokovice ve Zlínském kraji čeká proměna prostoru za obchodním domem na Baťově. Od středy tam začne první etapa úprav, která přinese nová parkovací místa, chodníky i bezbariérové prvky. Součástí projektu je také rekonstrukce komunikace, úprava zeleně a přesun stanoviště kontejnerů. Celkem vznikne 21 parkovacích míst. A fotbalový brankář Jindřich Staněk opouští Slávii a míří na roční hostování do saúdsko-arabského Al-Hazímu. 30-letý reprezentant si tak poprvé vyzkouší saúdsko-arabskou ligu a stane se prvním českým hráčem v soutěži. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
13: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: 11 minut po deváté nám dohráli Incubus a já se s dovolením vrátím ještě k jednomu z dnešních témat a tím je den Star Treku, který je každoročně 8. září, když si připomínáme odvysílání první epizody v televizi v roce 1966. Nedílnou součástí Star Treku je určitě klingonština. Velice zajímavý jazyk, protože v tom seriálu je hodně různých těch vesmírných ras a kultur a nejznámější jsou asi právě dost možná klingoni. Ale tenhle jazyk, to není jenom tak nějaká hatmatilka. On má skutečně svou kompletní gramatiku a slovní zásobu. Za tímhle mimochodem stojí lingvista Mark Okrent. A dnes je klingonština uznávaný, konstruovaný jazyk. Dokonce vyšly i některé díla Williama Shakespearea takto přemluvené. Takže jestli se chcete naučit klingonsky, klidně můžete.
1: Pekim. Kruvar och pongvič e. Klingon chol roč moch vi dich. Roč klingon chol roč vi vivam.
0: Tak to máme jasno, jo? No ale pojďme, jestli chcete oslavit ten dnešní den Star Treku, tak si třeba budete chtít něco pustit. Kolik máme vůbec těch filmů, seriálů? No tak přátelé, tady si vemte tušku a papír, protože je toho skutečně hodně. Když se zaměřím na filmy, je jich dohromady 14. Je tady 6 filmů s tou původní posádkou, které velel kapitán Kirk, potom 4 filmy takzvané nové generace, kde velel kapitán Picard. A potom jsou tady 3 snímky z nejnovější doby. V roce 2009 byl natočen nový Star Trek a potom později ještě pokračování Star Trek do temnoty a Star Trek do neznáma. No a teď jsou tady seriály. Těch je nějakých 13. Původní série, která se začala vysílat v roce 1966 a potom ještě Star Trek Nová generace, Star Trek Hluboký vesmír 9, Voyager, Enterprise, Star Trek Discovery, Star Trek Picard, to už jsou poměrně nové seriály a zatím poslední, který myslím, že dokonce pokračuje, Star Trek Podivné nové světy. K tomu tady máte animované seriály, kterých je taky několik a různé krátkometrážní a jiné formáty, takže... Jestli chcete skutečně oslavit den Star Treku, abyste začali.
2: A není to málo, Antone Pavloviči?
0: Já si myslím, že není, že to je poměrně dost, tak si klidně něco puste, alespoň nějaký kousíček jednoho dílu, abyste mohli říct, oslavil jsem den Star Treku.
3: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Každý všední den od 6 do 10.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy. Čas rok.

0: Čas rok.
1: Já bych pro vás měl jednu parádní pozvánku už na tuto sobotu 12. září. V areálu Kouty nad Desnou totiž proběhne už 16. ročník parádní akce jménem Beer Trekking. To je jedinečná kombinace závodu, běhu, nebo jestli chcete chůze, a pití dobrého pivečka. Čeká na vás 16-kilometrová trasa, na které natrefíte na 5 zastávek, kde si dáte pivko, a jedna cílová na velkého panáka. Samozřejmě nemusíte běžet na čas, můžete si to jít pohodovým tempem s partou přátel. Těch 16 kilometrů si myslím, že se dá zvládnout, máte na to ostatně i dostatek času. Jestli zvažujete přihlásit se na ten závod, online registrace už jsou uzavřeny, ale půjde to ještě v pátek 11. od 17 do 19 a potom v den závodu od 7 ráno do 10.30. Určitě zajděte, protože tohle, krom toho, že vypadá skvěle, tak se tam schází celá parta parádních lidí a vy, krom toho, že si můžete dát dobré pivko, tak zároveň můžete i udělat něco pro své zdraví. Nezapomeňte, Kouty nad Desnou už tuto sobotu 12. září 2026. Beer Trekking. No a my jdeme dál. Za malou chvíličku je tady další muzika.
0: Rockové tipy. Rádia Čas Rock. Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok. Čas rok.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: Na ťukance a škrábance, autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky chameleon a krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level, protože styl dělá rozdíl. Benkolor, váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
8: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy

Máme přesně 9:30 a 1 minutku, posloucháte Ostrý budíček na rádiu Čas Rok a já jsem slíbil ještě jednu věc, tu samozřejmě musím taky dodržet, a to je hra o 2 lístky na Ogarfest, který se uskuteční příští sobotu 19. Kunčice pod Ondřejníkem v Beskydech. Horký žestlí, že vysací zámek, vypsaná fixa, to je jenom malý zlomek toho všeho, co tam na vás čeká, protože nedílnou součástí bude plno skvělého jídla a samozřejmě pivka. Můžete se těšit na několik řemeslných piv z pivovaru Ogar a pozor, točených do tupláků. Chcete tam být zadáčo? Tak klidně volejte jako třetí v pořadí 725 33 1155.

0: Tohle byly Three Doors Down, Kryptonite. 5 minut po 9:30 na drátě čeká Staňa. Nazdar.
1: Ahoj.
0: Staňo, odkud jsi dovolal?
1: Já jsem se dovolal z Prahy.
0: Dobře, a kde pracuješ?
1: Frýdek Michtek.
0: Frýdek, to máš kousek, hele, do Kunčic. No, prosím tě, co ty a pivo, dáš si rád?
1: Jo.
0: Dáš si rád. Tupláka si dáš taky rád?
1: No, lepší asi pořítr.
0: No, uvidíš, jak to zvládneš, protože 2 lístky na Ogarfest jsou tvé. Samozřejmě si tam hlavně užij taky muziku, jak říkám, horký žeslíže, vypsaná fixa, vysací zámek, to je parádní trojkombo. Koho vemeš sebou, mimochodem, jestli se můžu zeptat?
1: No, manželku vemu. No.
0: Manželku. Tak si udělejte krásnou sobotu, už tu příští nezapomeň, 19. Jo. Můžeš ještě něco vzkázat? Co to bude? Komu? Proč? Mm-hmm.
1: No, ti to tam všichni užijou, no.
0: Jasně, no. A hlavně ti, co tam budou zadarmo, že jo?
1: No, jasně.
0: Dobře. Tak jo, gratulace ještě jednou a měj se, čau.
1: Jo, díky moc, mějte se, čau.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro Budíček.

0: takové malé antré Honzy Prokeše, protože už za malou chviličku se zde ujme vlády ve studiu, takže já mu to tady mile rád přepustím. No a začnu se těšit na zítra, kdy bude pokračovat Ostrý budíček zase ráno před 6. A já pro vás mám takový malý domácí úkol na středu, protože středa dáme si nějaké to téma a my probereme filmové písně, filmové melodie, soundtracky, takže za domácí úkol si připravte ten váš oblíbený, který máte rádi, ideálně nějaký rokový. Zítra bude dostatek času všechno probrat, nezapomeňte, startujeme před 6. ráno. Čus!
1: Ostrý budíček!

0: vedoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Čas rok.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
5: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na Molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
3: Čas rok.

0: Buďte zdraví, rokeři, Tomáš to má pro dnešek za sebou a před námi je 5 hodin, ve kterých vám bude dělat společnost nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš, ale taky hned v úvodu třeba go. Podárc. A nebo vysací zámek. Tak to bude na rádiu Čas Rok vypadat. Nebude chybět Milan Gelnár se svými horoskopy a nebo Martin Fabík se strávami. Tady je a já vám přeju pěkné úterní dopoledne.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: A raz, dva, tři, 4,21. Lalala. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Havířově v ulici Jaselská. Srazila se tady dvě osobní auta. Nehoda je bez zranění. Opatrnost se vyplatí na Zlínsku v oblasti Slušovice v ulici Náměstí Svobody. Stala se tady nehoda cyklisty. A pozornost mějte na dálnici D2 v oblasti Brno-Venkov, poblíž Modřic. Nákladní auto se srazilo s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Radio Čas Rok.
3: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. Letní čas v Česku zůstane i v dalších letech. Vláda schválila termíny střídání času až do roku 2031. Hodiny se tak budou i nadále na jaře posouvat o hodinu dopředu a na podzim zase vracet zpět. Nejbližší změna nás čeká v říjnu, kdy bude noc o hodinu delší.
5: Morava aktuálně.
3: Moravskoslezský kraj i letos vzdá hold zdravotním sestrám za jejich profesionalitu, nasazení i lidský přístup. Více nám sdělila zastupující mluvčí Miroslava Chleboňová.
6: Moravskoslezská sestra dlouhodobě připomíná práci lidí, bez níž se kvalitní zdravotní péče neobejde. Zdravotní sestry jsou pacientům na blízku ve chvíli, kdy potřebují nejen odbornou pomoc, ale často také podporu, trpělivost a obyčejný lidský kontakt. Právě jejich každodenní práci chce anketa představit veřejnosti a poděkovat za ní. Oceněné sestry budou nově představovány a oceňovány v rámci jednotlivých zdravotnických zařízení.
3: O přízeň veřejnosti se letos uchází celkem 27 sester. Hlasování potrvá až do 20. září. Svůj hlas můžete dát na webu sestra.msk.cz. U Olomouce pokračuje výstavba nového koupaliště. Práce na areálu se teď posunuly k betonování velkého plaveckého bazénu. Stavbu během léta zpomalila tropická vedra, kvůli kterým nebylo možné v některých pracích pokračovat. Návštěvníkům nabídne velký bazén, vodní atrakce i moderní zázemí pro letní odpočinek a sport. Na novém areálu za zhruba 100 milionů korun se podílejí tři obce. A hokejová Maxaliga pokračuje zítra dalšími zápasy. AS Havířov doma v Gaskontrol aréně přivítá Kolín. Utkání začíná o 17:30 večer a ve stejný čas nastoupí Dukla Jihlava proti Frýdku Místku. Hrát se bude v Horácké aréně. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Další za hodinu.

0: Úterý bude příjemnější než den předchozí. Případné destrukční události budou mít ostré hroty zaoblené. Den pak přinese soustředěnou a odhodlanou energii. Bude se nám dařit tam, kde je potřeba jít do hloubky a vyřešit složitější témata. Projevit by se přitom měla naše vnitřní moudrost. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnáři vehementně předvedou svou nezávislost. Blíženci vyřídí důležité hovory a váhy najdou shodu v partnerském vztahu. Štíři promění možnou překážku ve svou výhodu. Ryby pocítí silné pocity štěstí a radci svým zákrokem ochrání rodinný rozpočet. Lvi si upevní profesní i společenské pozice. Berani zvolní své tempo a střelci najdou řešení svého problému. Býci zaznamenají ve svých záměrech praktický posun. Pany dotáhnou rozdělanou práci a kozorozi zúročí své zkušenosti. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
1: Taky Milané, pěkně děkujeme, no a na Rádiu Čas rok budeme pokračovat. Ghost, anebo třeba takový Electric Light Orchestra. Tak se dobře bavte.

Posloucháte Rádio Čas Rock a my v tom našem bývalém ocelovém městě ještě zůstaneme, protože 8. září byl pod původním názvem SK Slezská Ostrava založen náš fotbalový klub, kdy 20 signatářů podepsalo prezenční listinu v restauraci U Dubu. Ten Baník si vysloužil jak jinak než podle slovenského slova horník a už mu to zůstalo. Tým byl oficiálně registrovaný 14. října 1922. Prvním předsedou klubu se stal tehdy Karel Aniol a ty první zápasy hrála Slezská v červeno-bílých pruhovaných dresech, ale od roku 1923 se to změnilo na bílý dres a tradiční modré trenky. Tehdy měli chlapi ani na svoje hřiště a museli se ho za 100 korun půjčovat od svých soupeřů, až v roce 1925 se povedlo na Kamenci otevřít si svůj vlastní stánek. Po dlouhých a dlouhých letech se potom otevřeli co? No přece bazaly, které byly otevřeny na jaře roku 1959 a první zápas se zde odehrál 19. dubna téhož roku proti FK Ústí nad Labem. Zlatá éra přišla v sezóně 1972 až 73, kdy Baník vyhrál československý pohár. Byla celá řada velkých úspěchů, ale taky proher. A kdybychom tady měli jmenovat úplně všechno, tak jsme tady opravdu do večera. No a naše otázka, ta je jasná. Co vy a náš Baníček? Chodíte fandit? Máte pernamentku? Nebo kdy poprvé jste byli na jejich zápase? Prostě všechno kolem Baníčku můžete teď ládovat na WhatsApp Rádia Čas Rock, který má číslo 725331155. Předem velké díky, no a Baník, ne? Co říkáte?

0: Čas Rok. Pravé rokové rádio.
1: Rok má koule.
2: A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz.
1: Zlatá věta.
2: Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
0: Čas Rok.
1: Čas Rok.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Tak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Není hudba jako hudba, ta pravá roková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
12: Chcete vědět něco o svém zdraví? Užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
13: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
14: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Alice in Chains, teď tady u nás na rádiu Čas Rock. No, máme přesně půl jedenácté a to znamená jediné, že si zahrajeme podle vás 725 33 11 55.

0: Shangri-La a Gotthard na rádiu Čas Rock. No a ja už vítam veteru takej Tatara. Čau.
1: Čau, čau, zdravím všechny veteru.
0: Nazdar, nazdar. Tatare, dneska probíráme co iného než baníček. Co ty?
1: Ježišmarja, ani mi nemluv. Na baníček mám také krásne spomínky, pretože jak som sa učil, tak som chodil do divadla a pak prišiel Vychoš a říká, mám tu lístky na pohár mistru evropských zemí, baník Bayern, kdo chce jít? Všichni. Ne, ne, bude Tatar, bo ten jezdí do divadla. A sice Baník prohrál 5-0 s Bayernem, ale prostě zažitek na celý život.
0: No tak to určitě, úplně ta sama SMS-ka nám před maličkou chvilkou přišla, sice tady není podepsaný, ale je, ahoj, chodil jsem, ale už nechodím, nemám čas, byl jsem na Baník versus Bayern, to samé.
1: No, takže ho zdravím, jestli slyší.
0: No určitě, no, protože nás poslouchá.
1: Ve poslední řadě bych chtěl pozdravit Bubeníka ze Spider X, je po operaci z Čes, prostě ať se rychle uzdraví. No a samozřejmě zdravím celou naši rokovou rodinu, no a musíme vymyslet zase nějakou slezinu.
0: Určitě se něco...
1: Podpíta, že si to nebude kamenité, ale bude něco v podobném duchu.
0: No, tak, to víš, že jo, hele, ale to nesmíme prozradit, až to bude černé na bílém, že jo?
1: Právně, tak.
0: Jasná věc, tak jo.
1: Říkal, že na tom pracuje.
0: Určitě. Bubeníkovi držíme palce a všechno opravdu dobře dopadne. Spider X jsou nachystaní, no a Baník, čau.
1: Čau, Baník.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.

0: Sisters of Mercy s jedním ze svých největších hitů, to bylo Love. No, teď tady u nás na rádiu Čas rok bude 11 hodin a my pokračujeme. A to z Offspring, nebudou chybět Maidni. A do 30. Storm. Budeme pokračovat v debatě o našem baníčku, protože máme tady od vás celou řadu SMS-ek, taky se vyjádřujete na náš WhatsApp, Rádia Čas rok, takže popojedeme s tím dál a mám pro vás jednu docela zajímavou nabídku, anebo jeden tip. Kde si dáte do těla, kde si dáte nějaké to pivko, no prostě počkejte si na to, je to opravdu velice zajímavé. Pěkné dopoledne.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
11: Kde to hoří?
12: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
11: www.hphservice.cz.
13: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Brněnsku v oblasti Brno-Bosonohy. Nákladní auto se střetlo s osobním. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému a opatrnost se vyplatí i v oblasti Brno-Starý Lískovec. V ulici Jihlavská osobní auto narazilo do semaforu. Hrozí omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
14: Rádio Čas Rok. Zprávy.
13: Zdravím, rokeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. Autoservisům v Česku chybí odborníci na elektromobily. Školy totiž zatím nedokážou připravit tolik absolventů, kolik jich firmy potřebují. Servisy proto už během studia spolupracují se školami a studentům nabízejí praxi. Po škole jim pak často nabízejí i pracovní pozici.
15: Morava aktuálně.
13: Ostravská zoologická zahrada má nový pavilon pro obojživelníky. Hned u vstupu návštěvníky upoutá výrazná žlutočerná budova, která svým vzhledem připomíná mloka. Domov v ní postupně najde zhruba 40 druhů žab, čolků a mloků. Nový prostor nabídne lepší podmínky pro jejich chov a zároveň návštěvníkům přiblíží život těchto ohrožených živočichů. Přerov chystá bezpečnější a modernější křižovatku. Rekonstrukce světelného řízení čeká ulici Kojetínskou a Husovu a přinese nové signalizační zařízení pro pohodlnější a plynulejší provoz řidičů, chodců i cyklistů. Více dodává Lenka Chalupová z oddělení komunikace.
5: Nová křižovatka bude vybavena modernými LED návěstidly a videodetektory, umožní efektivnější řízení dopravy. Přechody pro chodce získají akustickou signalizaci pro nevidomé, která bude aktivována bezdrátově pouze uživateli se speciálním zařízením. Chybět nebudou ani nová tlačítka pro chodce a cyklisty s kontaktní bezdotykovým ovládáním.
13: Pokud vše půjde podle plánu a podaří se schválit všechny potřebné kroky, mohla by rekonstrukce začít v polovině roku 2027. A české basketbalistky se s mistrovstvím světa loučí porážkou. V posledním zápase nestačily na favorizované Američanky a prohrály 64-105. Na turnaji nezískali ani jedno vítězství a obsadili 15. místo. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.

Toto byla závěrečná od kapely Iné kafe a my se dneska na rádiu Čas rok věnujeme i našemu baníčku, který byl s názvem Eska Slezská, založený 7. září 1922 v restauraci U Dubu. No a tady jsou vaše další komentáře. Čau, tak já jsem fanouškem baníku už dlouhých 45 let. Vzpomínám na tu neuvěřitelnou atmosféru na bazalech, na třískané trolejbusy, pivo v papírovém voskovaném kelínku, k tomu párek na papírovém tácku. No prostě nezapomenutelné okamžiky. Toto nám napsal Karel. Olda pro změnu. Tak ten se snaží nechybět na žádném jejich zápase, ani když tento tým výjíždí směrem ven. Lumír, no tak ten dokonce, a tak to je velice zajímavé, pro kámoše šije plátěné kloboučky v modro-bílých barvách a je tady toho celá řada. Lumčo, klidně pošli fotku, velice nás to zajímá, třeba ty tvoje výtvory. Švadlenko jedna. Klidně v tom můžete na našem WhatsAppu pokračovat, co vy a Baník. No a já vám na oplátku nabídnu Ospring, kteří dostávají prostor jako první v pořadí. Bo Baník není čas, je?

0: Rock. Vando, zítra se dostaneme do poloviny pracovního týdne a jelikož bude středa, je téma tu třeba. A my se spolu podíváme na filmové soundtracky a písně, samozřejmě převážně ty s rockovou a metalovou tématikou. Jaké jsou ty vaše nej? Nebo alespoň jaká je ta oblíbená filmová píseň? Dejte vědět, zítra bude dost času všechno probrat. Jo, a abych nezapomněl, i zítra pro vás budu mít dva lupeny na Ogarfest. Tak nezapomeňte, před 6 ranní na frekvencích Rádia Čas Rock.
1: Ostrý budíček.

0: Čas rok.
1: Tak a v rokových typech Rádia Čas rok pro vás máme pozvánku na další ročník akce s názvem Beer Trekking, který se v Koutech nad Nesnou bude konat už tuto sobotu. Jak je z názvu jasné, půjde o sportovní disciplínu s občerstvovacími stanicemi, na kterých poteče ten pěnivý mok proudem. Závod tak ten je rozdělený hned do 4 kategorií, a to takto. První kategorie budou muži dle věku. Ti budou mít, bude M1, to budou buřiči od 18 do 39 let, potom bombardáci od 40 do 49 let, kabrňáci od 50 do 59 a pamětníci 59 a více let. No a ti musí absolvovat tu trasu, která jim bude určena, a k tomu vypít povinných 5 piv plus cílový panák pálenky. Druhá kategorie, muži bez rozdílu věku, taky 5 piv plus cílový panák gořálky. Třetí kategorie, ženy, povinná 3 piva plus cílový panáček. No a čtvrtá kategorie, ženy bez rozdílu věku, taky povinné 3 kousky a 1 cílový panáček v cílu. Všechno podstatné samozřejmě na webových stránkách této skvělé akce na Beertringu 2026. Start závodu je, jak už jsem řekl, tuto sobotu ve 12:00. No a potom, že pivo nedělá hezká těla.
0: Rokové tipy Rádia Čas rok. Čas rok. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Roková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění rozprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
6: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

Buďte zdraví, tady je David Zbavitel, chcete-li Zbavoš. Metalmania slaví, protože ten dnešní díl má pořadové číslo 300. Chcete slavit se mnou? Tak jo, 7 večer na rádiu Čas Rok, o hodinu později na televizi Rebel.

0: Ne, třeba cokoliv dodávat. Iron Maiden na rádiu Čas rok 3 minutky po půl 12. Před námi Hardley, ale taky vy 7253311555.
1: Čas rok.

0: Mali a Hanley, teď tady u nás na rádiu Čas Rok. Dušané, zdar. Jsi tam?
1: Haló.
0: No, no, haló, co se tady stalo? Nazdar.
1: Co se stalo? Sídlo temnoty volalo.
0: Nazdar, kamo, prosím tě, my dneska řešíme Baník. Ty, co a fotbal?
1: Fotbal, jo, super. Koukáme, jak byli malí, jak hrála Opava ligu a přijel tady Baník, tak to se policie nikdy nenudila. Pak se dával dva nebo možná půl roku stadion dohromady. No, ale jako zažitky super. Něco jako, něco jako derby Pražský KS, jo, takže to bylo Opava Baník. Jako, jo, kolikrát vyhrála Opava, vyhrál Baník, byla remíza, ale jako, jak říkám, policie se nenudila.
0: To určitě ano, Zedinci potom taky.
1: Celá republika policie byla v Opavě, jo, nebo na Baníku.
0: Víme, jak to chodí. No, teď Hammerfall komu?
1: Samozřejmě tobě, celému úžasnému rádiu Čas Rok, naší rokové rodině. A to jsou pravidelný pitný režim, poslouchají pravou horkovou hudbu a všem řemeslníkům, řidičům, a se vrátí brzo domů a dají si taky z toho sedmého schodu a poslouchají pravou horkovou hudbu a hlavně, jsou všichni v pohodě a mají se rádi a smějou.
0: Je to tak, jak říkáš. Karle, jak jsi na to přišel, že z toho sedmého?
1: No na tom systém to bylo. To bylo skvělý a na tom jsme to zase bylo teplý, no.
0: Pane doktore.
1: To náš tačínek je na to expert, víš, tačínku.
0: Je to tak a to není země, Karle, to je zahrádka. Měj se krásně, díky, ahoj.
1: Díky moc, dobrý se
2: díky. Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karysít KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karysít za super cenu. Více na Dek.cz.
2: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

0: jenom zlomek z toho, co na rádiu Čas Rok zazní, taky mám pro vás jednu velice zajímavou nabídku a mrkneme se i do kalendáře. Takže jestli máte před sebou ten dnešní Dlamanec, nechte si chutnat a pěkné už odpoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
7: Se zdržením teď musíme počítat ve Frenštátě pod Radhoštěm. V Dolní ulici se stala vážná nehoda, osobní auto srazilo motorkáře, na místě jsou záchranáři. Vážná nehoda se stala taky v Brně v ulici Stará dálnice. Tady osobní auto bouralo s nákladňákem, i tady zasahuje záchranka. A problémy jsou i na Břeclavsku na trase Brumovice Morkůvky, tady bouralo nákladní auto.
8: Rádio Čas Rok. Zprávy.
7: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Počasí v Česku opět trhá rekordy. Dneska odpoledne můžeme namířit až 32 stupňů. Podle televize LTV Plus nás čekají dva nejteplejší dny týdne. Už zítra k večeru se ale prudce ochladí a přijde studená fronta. Doprovodí přehánky.
9: Morava aktuálně.
7: Ostrava má nový web o parkování ve městě. Řidiči na něm najdou informace o cenách i možnostech stání na městských parkovištích krajské metropole. Web je navržený taky pro pohodlné používání v mobilních telefonech. Přerov chystá velkou proměnu sídliště ve Dvořákově ulici. Přibydou nová parkovací místa, chodníky i více zeleně, takže okolí bude nejenom praktičtější, ale taky příjemnější pro obyvatele. Pokračuje mluvčí města Lenka Chalupová.
10: Dojde k rekonstrukci stávající komunikace vedoucí podél garáží a k vybudování nové propojovací komunikace směrem k ulici U Bečvy. Součástí projektu bude také úprava vjezdu ke garážím a vznik 58 nových volných parkovacích stání. Proměnou projdou rovněž pěší trasy, stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou.
7: V lokalitě bude i nové osvětlení a lepší řešení pro odvod dešťové vody. Fotbalisty Prostějova čeká pohárové derby. V rámci MOL Cupu se už zítra utkají s hosty Olomouce. Zítřejší zápas má na stadionu za místním nádražím výkop v 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní teď už odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Je druhý den v týdnu a ten na rádiu Čas rok nepatřil ničemu jinému než tajnému úterku. V něm se dneska hrálo o dvě vstupenky na megakoncert našeho bráchy Rádia Čas, který se bude v Mustang Aréně konat 21. listopadu. Na něm se kromě Olympiku, Davida Kollera a dalších ukáže i švédské seskupení Europe, které si úplně zadarmo užije Mirek z Uherského Brodu, kterému dodatečně ještě jednou posílám velkou gratulaci. A o co se bude hrát příští týden? No, tak to vám sice prozradit nemůžu, ale určitě bych i dál poslouchal naše vysílání, protože se v něm opět bude hrát o něco velice zajímavého. Další kolo soutěže, tak to je naplánováno jak jinak než na úterý 15. září, a to mezi 8. a 9. hodinou ráno. Tak hodně štěstí a k tomu třeba Conny Loggins, který je v playlistu nachystaný do těch následujících minut. Tak fajn poslech.
1: Tajné úterý.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, kde se teď podíváme do rockové historie, ve které je například zářez z roku 1993. Tehdy Kurt Cobain a Courtney Love společně se objevili na pódiu při koncertě v Hollywoodu a zahráli tehdy skladbu s názvem Penny Royal Tea, kterou společně napsali. Svůj sen si v roce 2002 splnil Bruce Dickinson, který začal létat jako pilot pro leteckou společnost, která dopravovala rekreanty od Portugalska a do Portugalska taky Egypta. V obecných informacích je dneska probíraný fotbalový klub FC Baník Ostrava, který s názvem SK Slezská Ostrava byl založen v restauraci U Dubu v roce 1922. V roce 1939 měl premiéru legendární film Kristián s Oldřichem Novým v hlavní roli, no a když jsme u těch bijáků, tak 7. září se poprvé na plátnech kin objevila i dívka na koštěti. Je Mezinárodní den gramotnosti a svátek mají ty holky, které se jmenují Mariany. Tak, dívky, dámy, no a prostě všechny, za celé Rádio Čas Rock všechno nejlepší a za chvíli vám od nás půjdou třeba Candlebox. Tak se dobře bavte a ještě jednou všechno nej.
1: Čas Rock. Rádio Čas Rock. Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
9: Není hudba jako hudba. Ta pravá rocková. A není pilka jako pila. Ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahqv.cz.
10: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
11: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
12: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: 12 hodin 32 minut. Takový je přesný čas. Na rádiu Čas Rok dohráli Paramore a před námi co jiného než písnička na přání, že jo? 725 331 555.
1: Čas Rok.

Odpolední vysílání Rádia Čas Rock je v plném proudu. No a v něm i SMS-ka od Richarda, který by chtěl poslat muziku všem, kteří jsou za volantem. On to dneska točí Ostrava, Praha zpět a potom ještě by snad se měl vydat na Slovensko. No tak hlavně neusní. Yes.

0: Rock. Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok. Čas rok. Usnula?
2: Asi jo.
3: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: 13. hodina bude za malou chvíli minulostí a na rádiu Čas Rok budeme pokračovat. Nebude chybět kabát, tak jako pro ty mají. A nebo Judas Priest. Tomu nás čeká novinka týdne Rádia Čas Rok a víte co? Prozradím vám i to, kdo se tady u nás ve studiu Rádia Čas Rok objeví zítra dopoledne. No, půjde o velice zajímavou osobu. Pokud vás to zajímá, tak zůstaňte s námi i po zprávách, které přináší Hans. Já vám přeju pěkné odpoledne.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Kde to hoří?
6: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
5: www.hphservice.cz.
7: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
8: Nehoda nás teď zdrží ve Frýdku Místku v ulici Revoluční, bouralo tady osobní auto, nehoda je bohužel se zraněním. Zachranáři zasahují taky ve Frenštátě pod Radhoštěm v ulici Dolní, tady osobní auto srazilo motorkáře a vážná nehoda se řeší taky v Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hradišťsku v ulici Dědina, kde bourala dvě osobní auta. Dále se zdržíme taky v Brně na ulici Stará dálnice, tady se srazilo nákladní auto s osobním.
9: Rádio Čas Rok. Zprávy.
8: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Školáci v Česku si pohoršili v matematice a češtině. Vyplývá to z celosvětového srovnání. Dařilo se hlavně asijským zemím. Čeští 15-letí se nejvíc zhoršili hlavně ve čtenářských dovednostech. Menší pokles znalostí vykázali i u přírodovědy. Dovednostech. Menší pokles znalostí vykázali i u přírodovědy.
10: Morava aktuálně.
8: Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji vzrostla na 7,1%. Zaměstnavatelé nabízeli bezmála 7 000 míst. O jaké profese byl největší zájem? To nám prozradil ředitel pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
11: V srpnu hledali zaměstnavatelé v kraji nejčastěji pracovníky na pozice montážní dělníky, uklízeče, seřizovače, kuchaře, svářeče, pomocné pracovníky ve výrobě, nástrojáře, obsluha zařízení na zpracování kovu, skladníci, řidiči nákladních automobilů.
8: Nezaměstnanost v Česku zůstala na červencové hodnotě 5%. Na jižní Moravě by se mohlo víc stavět. Bytovou výstavbu ve městech a obcích ale brzdí nedostatek vhodných pozemků nebo budov. Stavbu obecního dostupného bydlení pak nedostatek financí. Vyplývá to z průzkumu. Hokejisty Havířova čeká po přípravě první ligový zápas této sezóny. V rámci Maxa ligy budou už zítra hrát v Kolíně. Utkání se hraje od 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: týdne.
1: Nazdar plantážníci. Mám tady jednu dámu, která si po 50 letech na scéně opravdu nemusí nic dokazovat. A možná právě proto je její aktuální album Freedom tak syrové, upřímné, osobní. U všech rohatých zlaté časy klasik všech klasik jsou zpět. Mládeži, učte se. Díky Suzy, tohle je síla Quattro. Tohle je rock'n'roll. Tohle je novinka tohoto týdne. Suzy Quattro, Freedom.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, které zítra poctí svou návštěvou pan Zbyněk Pavlíček, který je hlavní postavou nadcházejícího ročníku veleúspěšné akce s názvem NATO Days 2026. Ta se bude na letišti Leoše Janáčka konat příští sobotu a neděli a nabídne opět celou řadu zajímavostí, jako třeba více než 100 taktických ukázek, 18 hodin nabitého programu, více než 80 letadel z 15 zemí a mnoho, mnoho dalšího. Jestli by vás zajímalo, co všechno ten letošní ročník přinese, jak se tam nejlépe dostat a další vychytávky, tak nás stačí poslouchat i po 10. hodině dopoledne, kdy se to všechno dozvíme, jak se říká, z první ruky. Tolik něco málo z toho, co si pro vás chystáme, ale na to si budeme muset ještě počkat a tak se budeme dál bavit, a to ve společnosti třeba Pretty Mates, kteří přijdou na řadu za malou chvíli. Tak pěkné odpoledne.
1: Čas rok. Čas rok.
2: Rok má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Čas rok.
2: Čas rok. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
6: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění rozprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava, Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
7: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
8: Metalmania. Metalmania. Metalmania.
9: Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
10: Rádio Čas Rock.
11: Pravda.

The Answer na rádiu Čas Rock, máme minutku po půl druhé a můžeme se pustit do písničky na přání 725 33 11 55. Rádio Čas.

0: odpolední vysílání Rádia Čas Rock v plném proudu a v něm teď dostává prostor taky Láďa. Čau.
1: Ahoj všem, zdravím.
0: Nazdar, Ládíku, tak ty asi na cestě domů, že jo, z práce?
1: Jo, na cestě domů, ještě se stavím do obchodu
0: a byl jsi,
1: pohoda.
0: Byl jsi vyzlán, jo, do Konzumu, manželkou.
1: No jo, je třeba pejsek má rád šunko, takže...
0: Jo, na pejska se to svádí. A pán?
1: A mě to jedno. Já ve svém věku už nepotřebuji ani tolik.
0: Dobře. Tak fajn. Ty jsi vybral muziku Kings? Komu? Kings X?
1: No, hlavně Music or Over My Head, prostě, protože muzika to je prostě, co mě aspoň trochu vyčistí hlavu.
0: Tak jo, tak je to nachystáno. Měj se krásně, jdeš na špacírek s pejskem?
1: Jasně.
0: Tak si to užijte, hoši, je hit, hlavně pitný režim. Čau.
1: Jo, čau, ahoj.

Can't you hear it? Aye, aye, aye.

0: Čas Rock. Pravé rockové rádio. Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days. Čas Rock. Čas Rock. Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
0: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

No, co se dá dělat? Víc toho do této hodiny opravdu nevěstnáme, ale já si myslím, že je to úplně jedno. Protože v těch dalších 60 minutách nás na rádiu Čas Rok čeká Korn, taky Delay.

0: tomu mám pro vás nabídku, jak si můžete od rádia Čas Rock přijít k nemalým penězům, protože budeme startovat další z Brusu novou soutěž. No a taky si trošku zasportujeme, co říkáte. Tak to všechno po zprávách a já vám přeju pěkné odpoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
4: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
5: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
6: Bude vejdán.
7: Nehoda nás teď zdrží ve Frýdku Místku v ulici Revoluční, bouralo tady osobní auto, nehoda je bohužel se zraněním. Zachranáři zasahují taky ve Frenštátě pod Radhoštěm v ulici Dolní, tady osobní auto srazilo motorkáře a vážná nehoda se řeší taky v Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hradišsku v ulici Dědina, kde bourala dvě osobní auta. Dále se zdržíme taky v Brně na ulici Stará dálnice, tady se srazilo nákladní auto s osobním.
8: Rádio Čas Rock. Zprávy.
7: Dobré úterní odpoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na hranice se Slovenskem se vrátí kontroly, naštěstí jenom na jeden den. Důvodem je 24-hodinové cvičení, které má prověřit operační plány policie, armády i celní správy. Začne zítra v 7 ráno a zapojí se do něho na 600 policistů.
9: Morava aktuál.
7: Oblíbený areál lodiček v Karviné čeká velká proměna. Rekonstrukce, jejíž součástí bude mimo jiné zastřešení areálu, začne v říjnu a potrvá do jara příštího roku. Pokračuje primátor města Jan Wolf.
10: Lodičky patří k místům, které mají svou jedinečnou atmosféru a nechceme tento charakter měnit. Naopak chceme areálu dát kvalitnější zázemí, vytvořit lepší podmínky pro kulturní, společenské i komunitní akce. 2 roky jsme tuto akci připravovali a jsem rád, že můžeme lidem představit konkrétní podobu toho, co tady vznikne.
7: Na Olomoucku řádí falešní prodejci briket a pelet. Varují před nimi policisté. Během několika dnů na přelomu srpna a září zaznamenali už 6 případů okradených lidí. Ti reagovali na výhodnou nabídku na internetu. Paliva se ale nedočkali. Hokejisty Jihlavy čeká první domácí ligový zápas. V rámci Maxaligy už zítra přivítají hosty z Frýdku Místku. Zítřejší utkání se bude hrát od 17.30 v Jihlavské horácké aréně. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Hanzem Prokešem.

Posloucháte Rádio Čas Rock a to děláte dobře, protože to, co nevidět, rozjede opět soutěž s názvem Zlatá věta. V ní se bude hrát od pondělí do pátku od 6 do 18 hodin a to vždy 6krát za den. Hlavním sponzorem tohoto všeho je tentokrát společnost Subaru Opava. No a že by byla hlavní výhrou nějaké brko této japonské automobilové značky? Kdo ví, tak to se teprve dozvíte, když budete poslouchat Rádio Čas Rock. Já vám držím palce, ať se to štěstí usměje právě na vás, no a nabízím další muziku. V podání Kornu anebo Abraxasu, který přichází se svým nekonečným bugem.

0: Rádio Čas Rock.
1: Ano, jak slyšíte, jsou tady další rokové typy Rádia Čas Rock a v nich pozvánka do destinace s názvem Kouty nad Desnou, kde se už tuto sobotu bude konat další ročník akce s názvem Beer Trekking. Účastníky opět čeká velice výživná 16-kilometrová trať, na které bude pro tu nejsilnější mužskou kategorii nachystaný hned 6 občerstvovacích stanic, na kterých poteče pivo proudem. 6 piv plus cílový panák, tak ten čeká na tu mužskou kategorii a ženské, tak ty do sebe musí dostat během závody o 2 kusy méně. Pokud máte chuť jak na to pivíčko, tak se zúčastní tohoto velice zajímavého souboje. Stačí si rozkliknout web této akce, kde najdete všechny podrobné informace. Tak, sportu zdar a my popojedeme s Agliky Joe, do kterých se za malou chvíli dáme. Pěkné odpoledne, Vinčiu.
0: Rock

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
6: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky chameleon a krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné sirupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala, 92% masa 100 gramů, za 21,90. A navíc tady máme skvělou soutěž. Kupte aspoň 2 kusy Pepsi Coli či Mirindy půl litru nebo žádná celá 33 litru a soutěžte o 3x báječný iPhone 17 nebo 20x originální Pepsi ponožky. Více na moje hruska.cz.

Buďte zdraví, tady je David Zbavitel, chcete-li Zbavoš. Metalmania slaví, protože ten dnešní díl má pořadové číslo 300. Chcete slavit se mnou? Tak jo, v 7 večer na rádiu, Čas rok o hodinu později na televizi Rebel.

0: Ugly Kid Joe teď tady u nás na rádiu Čas Rock. Ve studiu už je i naše Vrána. No a otázka za 100 vodou. Hani, my dneska probíráme vznik Baníku Ostrava. Co ano? Vůbec ty a fotbal, nebo ženské a fotbal?
1: Když ti to řeknu jednoduše, můj dědeček u toho byl.
0: U čeho?
1: U vzniku SK Slezska.
0: On chodil do hospody u Dubu?
1: Taky. Taky hrál a taky dělal pokladníka později. Takže u Smoleňových se skázala půlka manšaftu.
0: Ale nekecej.
1: Ano.
0: Takže ty máš přímo tu čest?
1: Ano.
0: Nemáte doma ještě nějaký ten starý dres? Červeno bílý.
1: Dres ne.
0: Ale?
1: Ale dědečku svatební smoking, jo.
0: Ani kopačky, nic nezbylo.
1: Ne, nezbylo.
0: No tak to teda vidíte, ty přátelé, takže vy si máte o čem fotku.
1: Ale vlastně jo, ať nekecáme, já mám tu koženou marunu schovanou doma.
0: Takže máš.
1: Mám, a ještě jak když se hrálo na střelnici.
0: A teď slovo do pranice, ale pravdu. Byla jsi někdy na Baníku?
1: Jasné, já mám doma sedačku. Modrou, vyrvanou, protože buran? Když se končilo jako na Bazalech, že jo, když jsem měl Baník stěhovat na městský stadion, tak samozřejmě si vzal sedačku za sebou.
0: Podívejme se, takže ty jsi taková faninka, nejen no, tak hokejová, stačí, ale i taky fotbalová.
1: Jasné, tak když kotel zařvěte sedačky, tak nemůžeš jinak.
0: Jasná zpráva. No takže je to tak. Takže vidíte to, bude o čem si povídat.
1: Počkej, a ty jsi byl?
0: No samozřejmě, ne, xkrát.
1: Na tribuně chudých nebo normálně?
0: Chudých, máš pravdu, že chudých, jako na těch betonách.
1: Kdo nebyl na lavce, jako by nežil.
0: Vlka na říči. Ale byli jsme součástí, že jo? Stodulita, trolejbus nahoru a jedem, jo?
1: Jo.
0: Takže víme všechno, jak to všechno bylo. Dobrá, a teďkom v této současné situaci?
1: Mrknu na to jedním okem, přiznám se, že já ten dnešní fotbal moc ne.
0: Jo, a heslo znáš?
1: No, na dnešek? No,
0: ano.
1: Hovno kleslo.
0: Baník?
1: Pičo.
0: 7, 2, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 5. Číslo pro písničku na přání.

0: Tak, Delane to mají pro tuto chvíli za sebou, ale úplný opak může říct moták, čau, to se rýmuje, co? Opak moták.
1: Přesně tak, Vaníčku. Nazdar.
0: Ano, komu ty fandíš, radši ani nebudeme ptát, protože už jsme to tady probírali a malem jsem tě vypnul.
1: Přesně tak, já jako jedinému rádiu Čas Rok.
0: A to si řekl správně, velice hezky,
2: něco bude chtít, něco bude chtít.
0: My jsme taky takový veselý tým. Tak, ale... Když jsme u toho sportu, ty si vybral hymnu taky jednoho celku, kterému fandí nejen Rádio Čas Rok, že jo? Protože on je mediální partner. Ocelová síla, hymna HC Ocelá Hřučinec, komu?
1: Tak samozřejmě všem sportovcům, ty naší skupině, vám do rády a... No prostě všem rockerům, kterým já si věřím tomu, že si to rádi zaspívají.
0: Je vám teplo taky tam v Olomouci?
1: Tež.
2: Tak já vás chladím, nebo vás možná ještě nažavím, protože pro vás budu mít lupeny na ocláře na zítra, na ocelářské derby.
0: A teď mluv. Oni žrou hokej v takovém vedru?
2: Přípravka.
0: To tam netaje?
2: Trošku, ale není tam mlha, je to v pohodě.
0: A v čem hrají?
2: Krenclága v tričku.
0: Dobrá, tak jo, takže lístky jsou taky nachystané, kamaráde. Tobě velké díky za zavolání, měj se hezky. A jak se to říká u nás?
1: Díky, čau.
0: A jak se to říká u nás?
1: No, schválně.
0: Je tu hit jak cip. Čau.
1: Čau.
0: No a já se taky loučím, přátelé, mějte se krásně. Zítra. Čus.

0: jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days. Čas rok. Čas rok.
2: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
0: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: vzoreček pro dalších 60 minut úterního odpoledne. K tomu novinka tohoto týdne a mrkneme i na počasí. Dneska a zítra ryzí léto. Tak užívejte, dokud to jde. Teď ale zprávy a dopravice.
1: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny.

0: vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
7: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
8: Nehoda na Ostravě teď potrápí v Příboře na hlavním tahu z Frenštátu na Ostravu. Na prvním kruháči před odbočkou na dálnici bouralo osobní auto. Nehoda je bohužel se zraněním. Záchranáři teď zasahují taky v Brně. Na ulici Stará dálnice tady nákladní auto bouralo s osobákem. A vážná nehoda se řeší taky u obce Brumovice na Břeclavsku. Na výjezdu na Morkůvky tady bouralo nákladní auto.
9: Rádio Čas Rok. Zprávy.
8: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Počasí v Česku opět trhá rekordy. Dneska odpoledne můžeme naměřit až 32 stupňů. Podle televize LTV Plus nás čekají dva nejteplejší dny týdne. Už zítra k večeru se ale prudce ochladí a přijde studená fronta. Doprovodí ji přeháníky.
10: Morava aktuálně.
8: Ostrava má nové vědecké centrum. Sloužit začalo v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Bude zázemím pro práci vědců z oblasti biomedicíny a přírodních věd. Vytvořit má podmínky pro rozvoj špičkového výzkumu i příliv odborníků. Olomoucký kraj dokončil proměnu rodinného domu v Bulharské ulici v Olomouci. Ten nově nabídne zázemí 6 dětem z dětského domova Šance Olomouc. Podrobnosti dodává zastupující mluvčí Lenka Kovaříková.
11: Nejde jen o zrekonstruovaný dům, ale především o vytvoření skutečného domova. Děti budou žít v malé skupině, budou mít vlastní pokoje, společné prostory i zázemí pro volný čas. Právě takové prostředí jim může pomoci získávat větší samostatnost a připravovat se na život mimo dětský domov.
8: Zlínské hokejisty čeká první domácí ligový zápas. V rámci Maxaligy už zítra přivítají hosty z Chomutova. Zítřejší utkání se hraje od 17.30 na zimním stadionu Luďka Čajky. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne, teď už s Vránou Outratkou.

0: týdne.
1: Nazdar plantážníci. Mám tady jednu dámu, která si po 50 letech na scéně opravdu nemusí nic dokazovat. A možná právě proto je její aktuální album Freedom tak syrové, upřímné, osobní. U všech rohatých zlaté časy klasik všech klasik jsou zpět. Mládeži, učte se. Díky Suzy, tohle je síla Quattro. Tohle je rock'n'roll. Tohle je novinka tohoto týdne. Suzy Quattro, Freedom.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

má rekumaštěný tváře, no každý z nás máme úplně jiné vzpomínky na školní jídelny. Klidně i tohle můžeme probrat dnešním odpoledním driveu na rádiu Čas Rok. Nevím, jak vy, jak jste to měli třeba s koprovkou, s krupicí, se špinátem, případně samozřejmě flaxa masa, bramborová kaše, UHO. Pojďme se trumfovat, kdo jako víc, kam se to dalo všecko nadspat, protože samozřejmě u toho okýnka, kde se vydávalo, tam to bylo v pohodě, a tam, kde se vraceli tácky a talíře, tam vždycky stál nějaký dráp v podobě něčí třídní učitelky a dokud jste to nesnědli, tak prostě nic, jako, takže člověk musel vymýšlet různé kreativní způsoby, jak se toho zbavit, abyste jídelny vůbec mohl zmizet. I to je téma do pranice, nejenom na rum, ale do pranice. Stejně tak jako počasí, dneska a zítra opravdu závan horkého léta, nejenom v Moravskoslezském kraji. Dneska aktuálně teplota třeba tady v Ostravě skoro 32, takže takzvaně na zdechnutí. Zítra to nebude lepší, ovšem večer už nám to rozseknou deště a bouřky a propad teplot někde o 10 až 15 stupňů Celsia. Tak buďte na to připraveni. V kostce bych to nazvala asi takto. Jak počasí dnes,

0: bude hit, Cecilko, hit bude. Václavka řídící chladí do soprán.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Rock má koule. A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
4: Čas rok.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění rozprejů nebo opravných tužek na počkání. Na ťukance a škrábance Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
10: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
11: Chcete vědět něco o svém zdraví? Užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
12: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
13: Rádio Čas Rock.

0: jsou miláčci našeho Vojty Kordoliaka a právě teď v úterním odpoledním driveu na rádiu Čas Rock. My si dáme Bloodhound Gang a pak už vy 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Tak, co dalšího tady na Rádio Čas roku terním odpoledním driveu, to už vám řekne Toník sám. Sobě si si nechal zahrát. Ahoj. Ahoj. Tak povídej.
1: Tak, zahrám KCDC, pro všechny to poslouchají, pro tebe. Samozřejmě pro ta Tara, toho jsem dneska slyšel, ani mě nepozdravil, ti jsi jeden starý. No. Jinak začíná se to štosovat, směrem pase za křižovatkou, dvě motorky v sobě. No. A dneska už po, takže už je v pohodě.
0: No, tak jdeme na to a hobařské sezóně zdar. Měj se, čau.
1: Jo, i tobě, měj se, čau. Odpoledne.

0: domácí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Čas rok. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na dek.cz.

uslyšíte. Vždycky naopak. Ale song dobrý. Boston, těsně před 16. hodinou tady na rádiu Čas Rock. Úterní odpolední drive pokračuje z Maidny. Dáme taky Audioslave.

0: nejprve ale dostanou slovo zprávy.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce

0: tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vážná nehoda se teď řeší v Ostravě na Orlovské ulici. Bourala tady dvě osobní auta, nehoda je bohužel se zraněním. Stále jsou problémy v Příboře. Na hlavním tahu z Frenštátu do Ostravy na prvním kruháči před dálnicí bouralo osobní auto. Na místě jsou záchranáři. Nehoda se stala taky v Brně v ulici Jihlavské. Tady bourala cisterna s osobním autem a stále musíme počítat s komplikacemi taky na Břeclavsku. Na trase Brumovice Morkůvky tady se převrátil vlek nákladního auta.
3: Rádio Čas Rok. Zprávy.
2: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku opět roste zájem o chaty a chalupy. Po dvou slabších letech letos lidé znovu začali nakupovat rekreační nemovitosti. Jejich prodej meziročně vzrostl až o 40%. Průměrná cena nemovitostí se vyšplhala ke 3 milionům.
4: Morava aktuálně.
2: Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji vzrostla na 7,1%. Zaměstnavatelé nabízeli bezmála 7 000 míst. O jaké profese byl největší zájem, to nám prozradil ředitel pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
5: V srpnu hledali zaměstnavatelé v kraji nejčastěji pracovníky na pozice montážní dělníky, uklízeče, seřizovače, kuchaře, svářeče, pomocné pracovníky ve výrobě, nástrojáře, obsluha zařízení na zpracování kovu, skladníci, řidiči nákladních automobilů.
2: Nezaměstnanost v Česku zůstala na červencové hodnotě 5%. Olomouc se dočká nového krytého bazénu. Bude mít 25-metrové dráhy a vyroste v sousedství městského akvaparku v okrajové části města. V okolí bazénu vyroste i nové parkoviště. Dvě středeční dohrávky uzavřou páté kolo první fotbalové ligy. Jablonec přivítá Ostravu a pokusí se částečně zapomenout na víkendovou porážku v derby s Libercem. Oba trenéry čeká souboj s bývalým klubem. Hradec Králové chce zaskočit Plzeň. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Vránou Outratkou.

Tohle byly drobky Kvárfest na rádiu Čas rok. Úterní odpolední drive v kalendáři datum 8. září 2026. Mám tady hned dvě velice důležité události, alespoň pro mě. Protože 8.9. v roce 1922 byl založen fotbalový klub FC Baník Ostrava, tehdy původním názvem SK Slezská. No a v roce 1972 proběhla premiéra pohádkově filmové komedie o mladé čarodějnici Saxaně Dívka na koštěti s Petrou Černockou v hlavní roli. Režisérem filmu je Václav Vorlíček. Mezi slavnými narozenými z 8. září najdete Medu Mládkovou, Václava Postráneckého, Antonína Dvořáka, ale třeba taky Petři Klein, Martina Freemana, Pink nebo Avicii. Pokud dneska slavíte i vy, tak všecko nejvíc nejlepší. U nás jsou to Mariany, takže holky, užijte se svůj den. Co se týče muziky, i tady se psala historie, ta hudební, a dobrý zářez mají z 8.9. Rush. Proč? Protože ten den v roce 1987 vyšlo jejich už 12. studiové album s názvem Hold Your Fire. Nahrávalo se od října 86 do dubna 87, celé prázdniny, pak probíhaly finálové mixy, ale vyplatilo se. Právě v září 87, kdy vyšlo, tak během 14 dnů vystřelilo v žebříčku Billboardu na 10. místo a během 14 dnů se ho prodalo víc než 500 000 kopií, což v tu chvíli okamžitě znamenalo zlatou desku. V 87. vyšlo čistě na vinilu, CDčka se pak dočkalo o 10 let později v roce 1997. Tak fajnové úterý s datem 8. září.

0: Na jednu noc tady byl, tohle byl Valda Gang na rádiu 6 rok v úterním odpoledním drive, jsem zachtěla říct tři slova, stal se z toho strašný paskvil, nevadí. V kalendáři 8.9. a to je Mezinárodní den gramotnosti, také Světový den fyzioterapie, Den herců, Den odpuštění, Den Star Treku, Den ořechového chleba, a to není všechno, protože na dnešek připadá i Den mravenců na dřevě. Tak jim běžte popřát klidně na zahradu nebo do parku, to je jedno. A taky na dnešek připadá telefonní úterek. Zvedněte telefon a cinkněte někomu, s kým už jste třeba dlouho nemluvili. Oslavte si to podle sebe, tak jak potřebujete a jak chcete. My si k tomu obecně všichni budeme dneska hrát. Hammerfall, Audioslave a taky ta jedna vaše. Teda jestli jste pro, jinak pojedeme dál v zaběhnutém tempu. Je to na vás.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rock. Čas Rock.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yupi bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhla, 92% masa 100 gramů, za 21,90. Nebo přírodní ovocné džusy Graniny, různé příchutě 1 litr, již za 42,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy libovolných džusů Graniny a soutěžte o 3x báječné Apple Watch Ultra 3 nebo 20x originální plechový hrnek Graniny. Více na moje hruska.cz.

0: Rock.
1: Vando, zítra se dostaneme do poloviny pracovního týdne a jelikož bude středa, je téma tu třeba. A my se spolu podíváme na filmové soundtracky a písně, samozřejmě převážně ty s rockovou a metalovou tématikou. Jaké jsou ty vaše nej? Nebo alespoň jaká je ta oblíbená filmová píseň? Dejte vědět, zítra bude dost času všechno probrat. Jo, a abych nezapomněl, i zítra pro vás budu mít dva lupeny na Ogarfest. Tak nezapomeňte, před 6 ranní na frekvencích Rádia Čas Rock.
0: Ostrý budíček.

Westlife, Like a Stone, vy posloucháte Rádio Čas Rock. No a teď právě také příležitost pro vás. Slibovala jsem, že jako ji dostanete, tak je to vaše. Vyberte si muziku, někomu ji pošlete, 725 33 1155.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

16.38, kdybyste to potřebovali vědět, tak to je přesný čas velitelský. Úterý 8. září vyposloucháte Rádio Čas Rok, odpolední drive, a protože je tam 8. září v kalendáři, tak všichni v Ostravě víme, co to znamená, že Baníček dneska slaví narozeniny, a tak mu budeme hrát. K těm narozkám Baníčku by to chtělo Omegu, protože dresy bílé jsou jak padlý sníh. Díky, Carlos Carvina. Souhlas. Odpolední.

0: takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
6: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
7: Kde to hoří?
8: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
7: www.hphservice.cz.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
10: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: A že by pro někoho z vás zval úplně na zítřejší hokej do Třince na Oclářské derby? Válí se mi tady na stole, můžou být vaše. Tak číhejte, jdeme na to.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Stále se můžeme zdržet u Příbora na hlavním tahu z Frenštátu do Ostravy na kruháči před dálnicí. Tady bouralo osobní auto, stále tady zasahují policisté. Vážná nehoda se řeší v Brně v ulici Jihlavské. Osobní auto se srazilo s cisternou a s komplikacemi musíme počítat taky u Olomouce. Na výjezdu na Chomoutov tady se srazil motorkář s osobním autem.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na hranice se Slovenskem se vrátí kontroly. Naštěstí jenom na jeden den. Důvodem je 24-hodinové cvičení, které má prověřit operační plány policie, armády i celní správy. Začne zítra v 7 ráno a zapojí se do něho na 600 policistů.
6: Morava aktuál.
4: Ostrava má nový web o parkování ve městě. Řidiči na něm najdou informace o cenách i možnostech stání na městských parkovištích krajské metropole. Web je navržený taky pro pohodlné používání v mobilních telefonech. Přerov chystá velkou proměnu sídliště ve Dvořákově ulici. Přibydou nová parkovací místa, chodníky i více zeleně, takže okolí bude nejenom praktičtější, ale taky příjemnější pro obyvatele. Pokračuje mluvčí města Lenka Chalupová.
7: Dojde k rekonstrukci stávající komunikace vedoucí podél garáží a k vybudování nové propojovací komunikace směrem k ulici U Bečvy. Součástí projektu bude také úprava vjezdu ke garážím a vznik 58 nových volných parkovacích stání. Proměnou projdou rovněž pěší trasy, stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou.
4: V lokalitě bude i nové osvětlení a lepší řešení pro odvod dešťové vody. Na 7 stadionech zítra začne nový ročník první hokejové ligy. V roli hlavního favorita do ní vstoupí Jihlava, která bude útočit na 3. celkový triumf za sebou. Hlavním cílem Dukly je postoupit do extraligy. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Vránou Outratkou.
5: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

Plant tady na rádiu Čas Rock v úterním odpoledním driveu. Lákala jsem na středu, že to bude stát za to 100%, nejenom středa slavit, třeba to si odbudeme zítra odpoledne po 17. hodině. Ale zítra v 10 dopoledne přivítáme ve studiu rádia Čas Rock přímo naživo předsedu Jagela 2000 Zbyňka Pavlačíka. Zpovídat ho bude Hans, takže to bude opět vývar. Těšit se můžete na to, co nás čeká na 26. dnech, na to v Ostravě, které proběhnou příští víkend. No, příští víkend. 19. a 20. září na letiště Leoš Janáčka v Mošnově. A kdybyste chtěli vědět úplně všechno, co se týče dnu, no to tak jako obecně, doporučuji náš rádiový podcast Pod povrchem. Dostanete se k němu úplně jednoduše, jednak na všech podcastových platformách Spotify, Apple Podcast, taky YouTube, ale taky na webu www.podpovrchem.com. Takže zítra od 10 dopoledne Zbyněk Pavlačík přímo tady živě ve studiu rádia Čas Rock. A jinak se nalistujte na sítích. Byl to fajnový pokec, musím říct. A kdyby vás cokoliv zajímalo, klidně hrňte dotazy třeba na WhatsApp na 72533-1155. Takže zítra dopoledne u Hanze s hlavou v oblacích, ale nohama na zemi.

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: No, žijeme nejenom na rádiu Čas Rock hokejem v dnešním odpoledním driveu, ale přesně za týden odstartuje nový ročník hokejové Tip Sport Extraligy a soudě podle letních návratů hvězdných jmen do domácí soutěže se jako fanoušci máme na co těšit. Všichni pečlivě zbrojili, trénovali, připravovali se a přesně za týden to všechno na našich domácích zimních stadionech vypukne. Zítra příprava a to hned ocelářské derby, takže pod Javorovým bude hodně žhavo od 17 hodin. No a pro někoho z vás mám dva lupeny úplně zadarmo, tak schválně, čí budou. Za malou chvíli si o ně zahrajeme, jako zase úplně zadarmo to nebude. Budete muset projevit buď to kreativitu nebo nějakou tu znalost, já to zatím vymyslím do té doby. Takže Warrant, Powerwolf, možná stihneme i Coldplay a pak už se zahrajeme na dva lístky na ocelářské derby. Ještě to předsezóní. Tak číhejte, za chvilku to přijde.
0: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Rock má koule. A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rockové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
0: Čas Rock.
3: Čas Rock.
4: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava, Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
7: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
8: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě havlický.cz.

Buďte zdraví, tady je David Zbavitel. Chcete-li Zbavoš, Metalmania slaví, protože ten dnešní díl má pořadové číslo 300. Chcete slavit se mnou? Tak jo, 7 večer na rádiu, Čas Rok o hodinu později na televizi Rebel.

bavili vlkodlačí šmečka na rádiu Čas rok v úterním odpoledním driveu a plním to, co jsem slibovala. Před ostrým startem Tip Sport Extraligy poslední přípravné utkání. Doma pod Javorovým zítra od 17 hodin a hned ocelářské derby, tady HC Ocelář, Třinec, HC Vítkovice, Ridera. Co vy na to? Chcete dva lupeny úplně zadarmo? Mám je pro vás, ten první bere 725 33 1155.

ale hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

Speed of Sound, tohle byly Coldplay, vy posloucháte Rádio Čas Rock, úterní odpolední drive, vstupenky zítra do Třince na ocelářské derby, to předsezóní, už mají svoji majitelku, tak ještě zdrinou zdravíme, holka, užij si to a tady je muzika.

0: taková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. Ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%.

nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Můžete si typnout, do koho půjde, ale nejprve doprava zprávy.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Čas rok. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 49,90 a Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vážná nehoda se řeší u Olomouce na výjezdu na Chomoutov. Bouralo tady osobní auto s motorkářem. Nehoda se řeší taky v Brně na ulici Jihlavské. Tady se srazila cisterna s osobním autem.
1: Radio Čas Rock. Právě.
6: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Školáci v Česku si pohoršili v matematice a češtině. Vyplývá to z celosvětového srovnávání, dařilo se hlavně asijským zemím. Čeští 15-letí se nejvíc zhoršili hlavně ve čtenářských dovednostech. Menší pokles znalostí vykázali i u přírodovědy.
1: Morava aktuálně.
6: Placení některých poplatků bude v Moravskoslezském kraji jednodušší. Hejtmanství spustilo nový platební portál. Lidem a příspěvkovým organizacím z obcí, které mají do 15 000 obyvatel, umožní hradit vybrané platby online.

0: kraji v srpnu mírně vzrostla nezaměstnanost na 5,3%. Je to o 0,3 víc než český průměr. Nejvíc lidí bez práce bylo v okresech Jeseník, Přerov a Šumperk. Pokračuje ředitel pobočky v Olomouci Vlastimil Přidal.
1: V posledních 5 letech dochází v tomto období pravidelně k nárůstu počtu nezaměstnaných. Tomu se snažíme předcházet, mimo jiné také pomocí projektu Outplacement 2, který má pomoci lidem, jimž hrozí ztráta zaměstnání, nebo kteří už jsou ve výpovědní době, co nejrychleji přejít do jiné práce.
0: Volejbalisté už ví, kdo by mohl bojovat na šampionátu. V nominaci na mistrovství Evropy je 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světové soutěži. Mezi finální 14 jsou i 3 členové zlatého týmu z mistrovství do 22 let. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Pokračuje úterní teď už podvečer s Vránou Outratkou.

Čili papra tady na rádiu, čas roku, terní odpoledním driveu. Jednoho oslavence jsem si schválně nechala až na konec, protože to nejlepší vždycky přichází na konec. Dneska slaví narozeniny textař, zpěvák, lesák, učitel a taky vědec, inženýr Jan Macků, PhD. Všichni ho známe jako Strejdu Prota. Stavil se tady v Ostravě zhruba před rokem, byl to také nějak jako polovina září, kdy jsme se tady spolu ve studiu živě povídali, tak vám můžu slíbit, že v listopadu či na začátku prosince si opět velice rád udělá výlet do Ostravy. Tím pádem mu i odpustím, že je o rok mladší, protože se narodil 8. září 1983. Takže protíku, všechno nejlepší za celou smečku, Rádia Čas Rock.

0: Rock. Bando, zítra se dostaneme do poloviny pracovního týdne a jelikož bude středa, je téma tu třeba. A my se spolu podíváme na filmové soundtracky a písně, samozřejmě převážně ty s rockovou a metalovou tématikou. Jaké jsou ty vaše nej? Nebo alespoň jaká je ta oblíbená filmová píseň? Dejte vědět, zítra bude dost času všechno probrat. Jo, a abych nezapomněl, i zítra pro vás budu mít dva lupeny na Ogarfest. Tak nezapomeňte, před 6 ranní na frekvencích Rádia Čas Rock.
1: Ostrý budíček.

Yes, Foo Fighters tady na rádiu Čas Rock v úterním odpoledním driveu, a protože je před námi středa a slavit je třeba, tak zítra opět budeme brouzdat rokem 1986, tedy vytahovat singly a alba, která letos slaví 40. A na váš popud to bude taky trošku z filmového ranku. Metallica, ta jasná, tu jsem vám slíbila už v minulém týdnu, ale mrkneme se taky konkrétně na filmovou muziku a napsali jste si o Highlandera, což je super. Taky Četa, to bude hrát jednu z hlavních rolí. Bez tak se tam objeví i Krokodýl Dundee a taky Top Gun. Tak to je náš plán na zítřejší odpolední drive, protože mezi 17. a 18. si to dáme. Které kousky jsem pro vás vytáhla? Ti, co napsali svoje tipy, asi tuší nebo vědí 100%, a vy ostatní se nechte překvapit a těšte se. Odpolední

Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

0: Ani Cianka, ani Arzen, ale Kianec, tohle byla Metla, tady na rádiu Čas Rock v úterním odpoledním driveu a taky návrat do roku 2008, protože tenhle ten single vyšel 2. září 2008 jako první propagační vlaštovka, která vyletěla a 1. září byla také oficiálně zpřístupněna ke streamování. Nejprve na webových stránkách kapely a později také ke stažení v digitálních verzích, takže jste si to mohli pořídit jako třeba na iTunes, což byla novinka tehdy v roce 2008, ale co se budeme, nejlepší je to pěkně na fyzickém nosiči a je úplně jedno, jestli je to CDčko nebo LPčko, každý to máme rádi jinak. Co je ale zajímavé, že byla představená už o měsíc dříve, a to na začátku srpna v Dallasu, v Texasu na Ozzfestu. A je zatraceně povedená, o tom tady žádná. Před námi ještě Nordic Union, taky do fialky, nebo John Bon Jovi.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
2: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
3: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
1: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Radio Čas Rock.
6: Pravé rockové rádio.

0: Kiss Rock. Minutka něco zbývá do 19. hodině a protože je úterý, tak vás čeká z Bruselový díl Metalmánie. Z Bavošu se těší. Já mizím a slyšíme se zase zítra ve 3 hodiny odpoledne. Tak se mějte. Čau.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Časrok. Ahoj, tady Sagwan Toffy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
5: Bude vejdán.
6: Kde to hoří?
7: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
6: www.hphservice.cz.
8: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry.

0: špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
1: Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. metalshop.cz.

Ahoj rockeři, ahoj rockerky. Máme úterní podvečer a to znamená, že jak na rádiu Čas Rock, tak i na televizi Rebel jsme odstartovali další díl Metalmanie. Dneska oslava. Ano, zakulatili jsme totiž počet dílů Metalmanie na 300 právě dnes, takže já jsem si ten dnešek pojal tak trošku jako oslavu. Oslavu metalu a rockové muziky jako takové. A proto si dneska dáme takový výběr toho, co v minulosti v dílech Metalmanie zaznělo. Prostě jsem vybral muziku, kterou bych si k takové oslavě pustil. Začali jsme solovkou Kerryho Kinga, jedného z členů legendy jménem Slayer, který se po oficiálním ukončení činnosti obklopil skvělými muzikanty a vypustil ven právě desku. Přátelé, popojedeme dál, jdeme do českých Luhů a Hájů.

Ladíte vlny Rádia Čas Rock, samozřejmě taky sledujete televizi Rebel. Posloucháte Metalmanii. Já jsem David Zbavitel a v předcházejících minutách jsem vám nabídl Forest Gump. Kapela, která existuje na scéně od roku 2001 a tedy slaví taky. Oslavy čtvrtstoletí existence pojali stylově deskou. Zítřek být nemusí a my jsme na tuhle fošnu sáhli se songem, který se věnuje i aktuálnímu tématu. Forest Gump, ačkoliv procházejí turbulentním obdobím, fungují jako dobře našlapaný stroj dál a řada letních festivalů toho byla důkazem. Teď pojďme opět zpět k muzice, před náma je Metallica.

Vítejte zpět ve studiu. Metalmania je ve své druhé polovině. Já jsem říkal na začátku dnešní díl, to je rovná třístovka. Takže jsem vzal, nebo spíše vybral kapely vhodné pro správnou metalovou oslavu. A v mém případě Metallica nesmí chybět. Ačkoliv jsem zastáncem především osmdesátkové tvorby kapely, dal jsem vám k dispozici skladbu The Day That Never Comes z alba Dead Magnetic. Song, který má podobnou kompozici jako slavné One, Fade to Black nebo Welcome Home. My teď pojďme pokračovat opět v další muzice. Dnes podruhé v rámci Metalmanie se objeví Mark Oseguena.

Ladíte Vlny Rádia Čas Rock a samozřejmě v případě obrázku taky sledujete televizi Rebel. To, co dohrálo, to byla domovská smečka Marka Oseguedy, tedy tohle byly Dead Angel. Skladba pochází z alba The Evil Divide. Tohle album slaví letos taky 10 let od vydání a ačkoliv ho někteří moc nemusí, já ho mám rád. Tak bando, závěr Metalmanie je tady a my ho ukončíme kapelou 100 na 100. Kapela, která je hodně zajímavá svým projevem, muzikou, taky show, kterou pravidelně, řekněme, takzvaně upgradeují. Navíc nabídnu skladbu, ve které spojili svoje síly s formací Metal Factory, takže výsledným efektem jsou celkem 3 vokály. Tady jsou 100 na 100 a tady je závěr dnešní Metalmanie. Oslavujte a za týden odstartujeme 4. stovku.

0: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

0: Vašku Show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Časrok. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dá za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkab sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rockové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Čas rok. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
1: Plány velké, ale nářadí chybí?
2: Neinvestujte Majland do koupě.
1: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dampry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.

0: Rock.
1: Bando, zítra se dostaneme do poloviny pracovního týdne a jelikož bude středa, je téma tu třeba. A my se spolu podíváme na filmové soundtracky a písně, samozřejmě převážně ty s rockovou a metalovou tématikou. Jaké jsou ty vaše nej? Nebo alespoň jaká je ta oblíbená filmová píseň? Dejte vědět, zítra bude dost času všechno probrat. Jo, a abych nezapomněl, i zítra pro vás budu mít dva lupeny na Ogarfest. Tak nezapomeňte, před 6 ranní na frekvencích Rádia Čas Rock.
0: Ostrý budíček.

0: zakoupíte.
1: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme skvělou soutěž. Kupte aspoň 2 kusy Pepsi Coly či Mirindy půl litru nebo žádná celá 33 litru a soutěžte o 3x báječný iPhone 17 nebo 20x originální Pepsi ponožky. Více na moje hruska.cz.
2: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

0: nemusíš hledat. Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Čau rokeři, letní prázdniny jsou minulostí a před námi je první zářijové vydání pořadu Víkend, které otevřeme s legendárními hrou Tejtou. Od těch totiž nepřicházejí moc dobré zprávy, které se týkají zdravotního stavu jejich frontmana Angryho Andersona. Ten během jejich aktuálního evropského turné prodělal srdeční zástavu, se kterou se dostal do péče lékařů. Jak je celá situace vážná, to se zatím přesně neví a tak musíme doufat, že všechno dobře dopadne. Držíme palce.

Jste ve společnosti pořadu Víkend a my se v něm teď podíváme za Nightwish, kteří mají v plánu svým fanouškům nadělit hromadu skvělého materiálu. Ten bude v podobě živáku, který by měl spatřit světlo světa 11. prosince. Vyjde pod křídly Nuclear Blast, a to jak na 3 cedlech, 4 vinilech, ale taky Blu-ray, které nabídnou nejen muziku, ale taky docela hodně zajímavý dokumentární snímek. Celá tato paráda se dá předobjednat už teď a já si myslím, že by byla velká škoda to nemít doma.

Toto byly Nightwish a my budeme pokračovat ve společnosti kapely Skillet, která se objevila na soupisce dalšího ročníku festivalu Masters of Rock. Ten na tradičním místě ve Vizovicích odstartuje 8. července. Tato americká sestava se tam ukáže po boku takových velikánů, jako je Bruce Dickinson, Amarant, Therion, Krematory, Septic Flesh a dalších, kteří nás tam budou bavit 4 dny po sobě. No a já myslím, že to není vůbec špatná zpráva, protože partička kolem Johnnyho a Cory Cooperových tam dostane prostor vůbec poprvé v historii.

Televize Rebel, ale taky Rádio Čas Rok vám každý týden přináší pořad Víkend, ve kterém se teď podíváme za Frozen Crown. Ti mají venku z Brusu nový single, který jasně napovídá, jak bude znít jejich nový studiový počin, který by měl spatřit světlo světa 2. října. Doplnili ho jednoduchým videoklipem a jestli byste tuto partičku chtěli vidět na vlastní oči, tak máte možnost. 2. listopadu totiž přijedou do zlínské haly Datát, kde jim bude dělat společnost jak Sonáta Arktika, tak Beast in Black. Vstupenky na tuto skvělou akci jsou v předprodeji, takže jestli uvažujete o tom, kde a jak si užít skvělý začátek předposledního měsíce v roce, tak není co řešit. Já se s vámi pro dnešek rokeři loučím a díky, že jste se taky přidali. Budu se na vás těšit zase příště. Do té doby se mějte fajn a roku zdar.

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.